Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které...

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Hity, které milujete.

0: původně jsme to praktikovali na pondělí, tak dneska to řekneme na středu. Optimista by řekl hurá, pozítří už je pátek.
1: Hurá, hurá.
0: Tak, tím se budeme držet, ano.
1: A pesimista by řekl, teprve je středa.
0: Aha, a ještě brzo ráno.
1: A ještě brzo ráno. A ještě je venku tak nějak pod mrakem.
0: A docela chladno, jakože včera, když to bylo víc pršavé, tak mám pocit, že pocitově bylo teplej než dneska, teda jsou docela vymrsa, to mám kabát.
1: Je trošku chladný a prosím vás, na silnicích v Ostravě lehce plní.
0: Jo? Říkáš, že jsou takové ty fáze, že některé dny jsou plné a někdy nevíme proč, nebo se to jako...
1: Já si myslím, že ne všichni dojíždí do Ostravy, do práce celý týden. Že třeba dvakrát, třikrát a někdy se to sejde.
0: Jo, jezdíte tak málo do práce lidi? Můžeme zkusit zeptat si šéfa, jestli to můžeme praktikovat taky, víš? Úterý, čtvrtky a podobně.
1: Jo, jo, že bychom tady byli vždycky jenom 3 dny v týdnu, jo.
0: Bo jako tak to, že to vydáme na cestách.
1: A tak hlavně ty dojíždíš hodně zdaleka.
0: Někdy ano.
1: No někdy ano, ale myslím, že bydlíš tady za rohem.
0: Nejlepší je na ranní směnu z Prahy ráno. No. A doufat, že nikdo neskočí, že nikdy nejsou žádné opravy, ale posledně jsem byl úplně uvzatý, protože to hlášení ti hlásí a ty to vidíš na té cestě jako 3 oficiální výluky.
1: Ano.
0: A my jsme dojeli minutu před oficiálním příjezdem.
1: Wow.
0: No ale právě to si říkám, že to, já jsem měl úplně stejnou reakci, já si říkám, to není normální, my bychom to neměli dělat, jako chápeš, jo? To by mělo být jako prostě úzus, jo? A prostě, bože můj, tak jsem si říkal, jako, že se stalo něco výjimečného.
1: Ano, dojeli jsme na čas,
0: znáš
1: hurá,
0: to, že jo?
1: Tak, no jasně, jako, jasně.
0: Což je fakt?
1: Že se úplně divíš a říkáš si, že to není možné, že si dojel včas vlakem.
0: No právě, a to není dobré znamení, no. Jinak teda Lenča Líšková.
1: Radim Sobeslav Bednář.
0: Startuje Dobré ráno Moravo s rádiem Čas a čerstvé info má pro vás Honza Gavelčík.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších dopravních problémů. 2 komplikace nás ale můžou zdržet v Brně. Pozor si musíme dávat v ulici Štefánikově. Tady osobní auto narazilo do tramvajového ostrůvku. A v Brně pozor taky v Olomoucké ulici. I tady bouralo osobní auto.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Obědy v restauracích jsou čím dál dražší. Vítkovická nemocnice opravila porodnici. Fotbalisté Slovácka v boji o záchranu porazili Ostravu 2-1. Dobré ráno, u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za polední menu v restauraci si připlatíme. Průměrná cena oběda v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Podle televize LTV Plus to platí hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun víc než v dubnu minulého roku.
8: Morava aktuál.
7: Nemocnice v Ostravě Vítkovicích dokončila opravy porodnice. Cílem modernizace bylo zlepšit vybavení zařízení, aby lépe odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Nově můžou rodičky využívat taky porodní apartmán. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla o 10% na 5,2%. Úbytek lidí bez práce je dán začátkem sezónních prací ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a taky v turistickém ruchu i lázeňství. Jak uvedl ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
9: Nejvýraznější změny pozorujeme v okrese Jeseník, který je typický svou vysokou sezónností a významný podíl pracovních příležitostí se zde otevírá právě na jaře. Minulý měsíc tento okres vykázal třetí nejvyšší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
7: Nezaměstnanost v Česku klesla na 4,9%.
8: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalisté Slovácka zvítězili ve třetím kole nadstavby první fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Slezané z minulých 8 kol uhráli jenom bod a z poslední příčky ztrácejí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy se slabými přeháníkami a s teplotami od 11 do 15 stupňů. Tolik zprávy, po 6 začíná Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
5: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.
0: 6:02, ranní program Rádia Čas, 13. májový den. Koho tam máme, Leni, že bychom hned začali přáním k svátku?
1: No, to si ze mě děláš teďka legraci. Jakože to je funny. To víš, někdo tam je?
0: 13. Ježíš, jo, aha, jo, už mi to docvaklo. Takže počkej, Servác.
1: Ano.
0: Servác, jo.
1: A jsi díval tak vážně.
0: Ne, tak protože já jsem zapomněl, že včera začali ledový muži, no, tak jako jasně, teď už toto, ještě další dva dny budu vědět.
1: Já jsem totiž myslela, že žertuješ, víš.
0: Tam je otázkou spíš, kde je Požovce, a to se můžeme podívat, protože to už je víkend, pokud se nepletu.
1: No, jasně. Tak počkej, ještě bude Bonifác.
0: Ne, ale to vím, říkám, ty další dvě jména znám, že jo. Jo, dobře.
1: Protože jsme ve víru všech tří ledových mužů. Pankrác, Servác, Bonifác.
0: Takže Serváčům hezký svátek.
1: To je hezké jméno.
0: A protože...
1: Chtěl bych se jmenovat Servác.
0: Já uvažuji, který z těch tří bych jako chtěl být, jo?
1: Já víš, nad čím jsem dneska přemýšlela, protože samozřejmě jsem nemusela vymýšlet nápovědu, tak jak by zněla zdrobnělinka Serváca? Víš, že na něho volá, že to je ten malý chlapeček.
0: No, párkrát jsme to u některých jmen řešili.
1: Serváčku.
0: Bože moje. Serva možná. Serva. Co? Jo, aha, takhle. Jo, aha, to mi nedocvaklo.
1: Servo.
0: Bože můj. Takže ale počkej.
1: No tak je to
0: jako
1: takové.
0: Stejně to máme na rozmluvení, vždycky ten první vstup. Domácká podoba jména.
1: Servác.
0: Jména Servác. Zajímá i mě.
1: No.
0: Servácek, přesně tak. Váca.
1: Jo, Váca.
0: Váca nebo Vacek taky, no, přesně
1: tak. Jo, tak to je
0: no.
1: Bezpečnější, tak to je pravda.
0: No a u Pankráce včera, domácí podoba, aby
1: Pankrácek. To Pankrácek. Pankry.
0: Pankry. Domácí podoba jména Pankrác. Tak jo, tak se ukažte. Pankrácek, ano, Kráca, anebo Panek, taky, Panek.
1: No, tak...
0: A pozor, méně často lze použít také oslovení pankry.
1: Pankry, no teď jsem to říkala.
0: Dívejte,
1: to, a to zní jak nějaká hudební skupina. Pankry and Servy.
0: Pankry and Servy.
1: Pankry and Servy.
0: And Bonnie.
1: And Bonnie. No Bonnie. Tak to je jako...
0: Pankry and Servy and Bonnie. Než by to vyjmenovali, prosím tě, na udělování cen, tak skončí ten přenos. Jo. V každém případě krásný svátek a hity, které milujete i dnes.
10: Zima! Nosa!

0: Tak taky jsem si napsal pár poznámek, co bychom mohli pořešit, nebo spíš jak si hrát, ale myslím, že taková, jak to mám říct, kapitola s velkým K bude dneska ráno mezi 6 a 7 hodinou raní za Lenču a Radima troška toho bulváru, protože Lenči to vyrazilo dech, mě tedy včera někdy odpoledne nebo v podvečer, i když... Jako trošku jsem to čul, se přiznám. O
1: protože
0: čem to mluvím, Lení?
1: To byla první zpráva, kterou já vždycky otevřu počítač, že a dívám se na aktuality, co je nového. A vyskočil na mě hned článek, že se rozešli Daniela Brzobohatá s Ondrou Brzobohatým. A já jsem na to koukala jako puk, protože jsem tak nějak měla pocit, že vždycky na veřejnosti vystupovali jako takový ideální pár, ale myslím to v tom nejlepším slova smyslu, že o sobě vždycky moc krásně mluvili a vypadalo to, že mezi sebou mají i skvělou energii.
0: Dobrou chemii, jakoby no. Na komunikace, na takový to, pokud jste viděli v nějaké díly a máma to třeba zbožňovala pořadu Inkognito, kde taky oba hádali, tak jako dokázali do sebe šít. Já byl varován v vozovkách den dopředu, protože prý den dva zpátky už v bulváru byly takové ty domněnky, že se šíří a podobně a teď počítali všechny ty věci, co bylo vidět nebo nebylo, prstýnek na její ruce a podobně. Prý velké omezení fotek na sociálních sítích a podobně. No a včera oficiální status ve storíčku jenom, že jo, a vlastně úplně stejné znění, akorát vyměnili ta jména.
1: Ano, tak já ho možná můžu přečíst.
0: Jenom prosím tě, řekni, za koho to je, aby ti, kteří si naladili Rádio Čas zrovna teď, aby si nemysleli, že to oznamujeme my dva.
1: Jo, ne, Ondra Brzobohatý a Daniela Brzobohatá se rozešli a dali k tomu vlastně jenom storíčko, ani ne příspěvek, nic, jenom jedno krátké vyjádření. Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný. S Ondrou jsme se rozešli v klidu s respektem a vzájemnou úctou. Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí.
0: Tak tady budeme, no.
1: No tak tady budeme, no.
0: Tak tady budeme.
1: Ale teda... No?
0: Je takové krásně symbolické, že k tomu přihodíme Krištofy a život je krásný, ale jo, tak život má spousty podob a...
1: Dobře, a samozřejmě držíme pěsti, ať se jim daří samostatně i dál.
0: Jenom heslem, nějaký kandidát, proč? Prostě jedno slovo.
1: Tiffany?
0: Povaha. Díky moc, uzavřeno.
1: Uzavřeno.

0: Proč jsme včera, mimochodem dobré ráno s Rádiem Čas, proč jsme včera řešili dietky? V jednom vstupu jsem se tě ptal, ne, co všechno si vyzkoušela?
1: Mm-hmm.
0: A nevíš, k tomu byla nějaká zajímavost?
1: Já to zapomínám hned, jak to řekneme.
0: No, včera jsme to načali, tak jenom připomínáme dneska nové video za ranní tým, za mě a za Lenču. Nikdo mě nemá rád. No má, že? Já ne, tak občas mi ta takhle huba jede, já prostě vím, co chci říct, ale ta pusa řekne něco jiného. Takže ještě jednou, nikdo mě nemá rád, jak se mne to video.
1: Ano, a mně se teda moc líbí a musím říct, že když jsme ho natáčeli, tak jsem si říkala, že bych chtěla, aby mě takhle nikdo neměl rád.
0: Vážně?
1: No jako ten důvod.
0: Já vím, ale vážně, i kdyby to tak bylo?
1: Tak dobře.
0: Asi
1: tak,
0: ne, že?
1: Tak to asi ano, ne, ale, ale víš, jak to myslím. Já
0: naprosto rozumím.
1: A vy se to dovíte na našich sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu.
0: Tak co, že bychom si po dlouhé době okomentovali první várku horoskopů?
1: Ale musíme to poslouchat.
0: No právě, protože včera já jsem teda stihl na podruhé lvy, ale ty si vlastně o bících vůbec nevěděla, až dokonce jako vocogo.
1: Já jsem o sobě nevěděla až do 9. hodiny ráno.
0: Tak se mnou zůstaň prosím tě první minutu, Milan to stihne. Minutu a 7 vteřin, prosím tě, děkuju.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nicméně počítat bychom měli s porušováním dohod, smluv i zákonů spojenými s možnými projevy agrese a dokonce i boji. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvy se mohou těšit na zajímavé finanční příležitosti. Střelci budou mít sklon k nerozumnému jednání, a berani mají naději na zajímavé dohody nebo obchody. Býci nebudou mít problém se sebeprosazením. Pany mohou zápasit se svou zvýšenou kritičností a kozorozy mají šanci na zajímavé úspory. Vodnáři se budou setkávat s častějším porušováním dohod. Blíženců by si měl držet štěstí a váhy pocítí nárůst akčnosti a energie. Kolem štíru může kroužit láska. Ryby mají naději na zajímavá přátelská setkání a rakům budou přát hvězdy zejména v oblasti sexu a erotiky. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám před dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
0: Tak jsme dávali pozor.
1: No tak ty budeš mít nějaké finanční příležitosti. Mm-hmm. Tak to je paráda.
0: To je paráda. Po práci, jako pro mě je to nejvíc, jo. Jedu k rodičům na pravidelnou návštěvu a pak zpátky. Takže možná... myslím, že ve vlaku někdo něco nabídne.
1: Ale nebo možná vyhraješ třeba 100 na los.
0: Jo, jenomže finanční příležitost, to myslím, znělo to spíš jako, že se to týče práce a nabídneš, že pro to něco musíš udělat.
1: Tak ne? Já si myslím, že ve vlaku pojedeš a zavolá ti někdo, že pro tebe má kšeft.
0: To mi spíš napadlo, když se mnou půjdeš na záchod, dám ti 10 tisíc, ale to asi ne. No, no a ty máš len něco?
1: Že nebudu mít problém se prosadit.
0: Mm-hmm. Tak víš co, tak to vyzkoušíme, jo? Já tady mám podkres, aha, má strašně dlouhý úvod, jo? Tak zkus se prosadit a já ti naznačím, jo? Co budeš dělat v sobotu 16. května a kde?
1: Sobotu 16. května, no na to se těším, protože jedu do Olomouce. Teda nejedu vlakem, ale jedu autem a budu tam mít lekci jógy. Jo, to ještě se mám prosazovat dál.
0: Ježišmarja, a já jsem nepustil, tak ještě máš 34 vteřin.
1: Tak já vám to řeknu ještě jednou. Uh-huh. Budu v Olomouci v sobotu 16. května od 10.30 do 12.30 v Yoga Pointu a budu tam mít lekci jógy. Takové té taneční, té mé oblíbené.
0: Takže prostě, když chcete vidět Lenču v akci, místo určení Olomouc, Yoga Point a v 10:30, protože blbé přijít ve 12, že jo?
1: Ano, 10.30 začínáme. Je to taková dopoledka. Před obědem se pořádně prohýbeme a bude to veselá párty, už se na to moc těším. No a pokud byste chtěli přijít,
0: tak přijďte. A to je všechno, no, už ne, 3, 2, 1, bohužel.
1: Ne, fakt, no, ještě, jo, ano, počkej, ne, si ne, říkal, že...

0: Ráno, raníčko, si myslím, že by nebylo takové, jaké je bez dobré ráno. Moravo, myslím, jako s dobrou náladou, to jsem si říkala, že se to dá pochopit různými směry,
1: ne,
0: že?
1: Ne, to se klamu hezky.
0: 6 hodin, 19 minut k tomu, rádio čas s vámi a hity, které milujete.
1: Pokud ještě nejste probraní, tak to zkusíme. Já už to objevil předevčírem, včera jsem na to zapomněl a jako docela mě to pobavilo. taková blbost, víš, jak jsou takové ty různé, buď to jakoby vtipné obrázky na Facebooku a podobně, tak tam byla taková challenge, ale já ji trošku obrátím. Lení, řekni 5 libovolných názvů filmů a zapiš si je, prosím tě, jenom, ať si to potom pamatujeme. Jenom si to rychle zapiš, když to budeš říkat, jo?
0: Dobře, a nemusím k ním mít nějaký vztah.
1: Ne, prostě 5, teďka... jako, které ti teď přijdou na mysl.
0: Aha,
1: a podobně.
0: Dobře, takže mám jeden.
1: No klidně to říkej nahlas, jenom ať víme.
0: Jo, tak s tebou mě baví svět. Teď jsem sledoval něco válečného, tak dám na polu. Potom, co se mi tak líbilo, Ďábel nosí Pradu. Pradu. A Titanic. Ale to fakt jako plácám, jo?
1: No,
0: nejsou jako filmy mého srdce. Klub rváčů.
1: No, něco tam bude. Ta challenge totiž zněla, tam se nemuseli nic vyjmenovávat, ale prostě řekněte jakýkoliv název filmu a jedno podstatné jméno v něm nahraďte slovem klobása. Holka, jako třeba klobása mého nejlepšího přítele. Mě baví doteď, nebo 4 klobásy stačí, drahoušku, a podobně. Já mám pocit, že klub klobás je u tebe asi jakoby nejlepší,
0: myslím,
1: ne?
0: Já myslím, že klub klobás je dobrý, potom Ďábel nosí klobásu. A s tebou mě baví klobása.
1: 3 klobásy pro Popelku.
0: 3 klobásy pro
1: Ne, jako říkám, jsem to, a ty jsi tam viděla jako ten seznam.
0: Jo, ale víš, jak jsem mimochodem, já jsem to teda neřekla celý název toho filmu. Ten válečný, já ho mám teda hodně ráda.
1: Říká Na polu totiž jenom.
0: No,
1: jo.
0: Ale ona se jmenuje Napola Hitlerova elita, takže by to znělo jako Napola
1: Hitlerova klobása. Že se rozumíme tak. Takže prosím vás, jako jestli vám bude smutno na pracovišti, máte malou challenge, posíláme dál.

0: Pohodové ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete i takhle 25 minut po 6. hodině raní.
1: Jenom dodatek, no už to začalo, no přesně tak, k challenge před malou chvílí, jo.
0: Jo.
1: Cesta do hlubin študákovy klobásy, jo. Klobásy útočí, návrat do klobásy, no přesně tak. Marečku, podejte mi klobásu, já říkám, to by mohlo vydat na samostatný díl, samostatné dobré ráno.
0: To jsme před chvilkou právě měli takovou challenge, že řekněte název filmu.
1: Libovolný název filmu a jedno podstatné jméno. Nahraďte slovem.
0: Klobása.
1: Tak hrajte si. Leni, co je nového, vlastně o čem si povídáme dneska oficiálně, ne o klobásách, to bylo jenom takové jakoby pro povzbuzení mozku.
0: Ale já si myslím, že by to bylo hezké téma, nechceš ho zařadit na někdy?
1: Jako, že bychom to dali, no ale tak když máme klobásu, tak můžeme třeba příště jako oficiální téma ráno, jenže to nahradíme slovem broskev. No tak dobře, tak prosím tě, co je nového? Ne, co je nového, o čem si dneska povídáme? Je 13. května, Rádio Čas, Lenka Radim a dneska si o něčem povídáme.
0: Dneska se vás ptáme na to, jak by se jmenoval drink inspirovaný vaším životem.
1: Jo, přesně tak, protože tento týden plus minus, já nevím, že to dneska, ale plus minus je světový den koktejlů, takže právě proto se ptáme.
0: No. Já nemůžu dostat z hlavy tu klobásu.
1: Já taky. Asi tisíckrát denně, ale jako bohužel, bohužel.
0: Dobře, ale jsme u drinku, takže jak by se jmenoval drink inspirovaný vaším životem? Rádio, začni, jak by se jmenoval ten tvůj?
1: Já jsem to včera vymyslel. Já jsem to včera vymyslel a přemýšlel jsem nad tím. Rovina Saturna.
0: Rovina Saturna.
1: Rovina Saturna, přesně tak.
0: A to má nějaký ale přesah, to má hloubku.
1: To má přesah, protože to je jedno pojmenování z numerologie. A každý, kdo má rovinu Saturna, tak ví. Takže si když tak počtěte, no.
0: Aha.
1: Ale to je přesně, to je o životě, o těch životních zkouškách, no. Takže rovina Saturna.
0: Já vlastně nevím, jak by se jmenoval drink inspirovaný mým životem.
1: Tak zkusíme vymyslet, jo?
0: Já mi napadla jediná píseň teď.
1: Myslíš, že se můžou třeba jakoby refreshovat názvy slavných nějakých koktejlů?
0: Já myslím, že určitě.
1: Náročná Mary? Tak to neprošlo. Pohledem to neprošlo. Jsem zkusil.
0: Mě spíš napadlo, kde domov můj.
1: Co by v ní bylo v tom koktejlu, v tom drinku?
0: Tak já bych tam dala třeba slivovici. Ale vůbec nevím, s čím by se dala míchat. Já bych to nemíchala. Já bych si nechala jedno.
1: Já myslím, že takový drink už existuje, jakoby slibovice a podobně. No nicméně, bude nás to napadat asi v průběhu rána. Takže prostě opravdu, kdyby měl být nějaký drink, koktejl, o jak je libo, inspirovaný vaším životem, který ho tak krásně vystihuje, jak by se jmenoval.
0: Pište na náš Facebook anebo taky na WhatsApp na 776612800.
1: Co se ti nelíbí na náročné Mary?
0: Tak já nevím, já nejsem zase tak náročná.
1: Aha.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak mimochodem ještě k dnešnímu tématu, ten Světový den koktejlu je opravdu dneska, takže jenom připomínáme, kdybyste si chtěli zahrát a pohrát se slovíčky, název drinku nebo koktejlu, který by byl inspirován vaším životem, jak by se jmenoval?
1: Klidně můžete použít i třeba nějaké jméno vašeho domácího mazlíčka, protože studie teď ukázaly, že 48% majitelů mazlíčků dává přednost potřebám svého zvířete před těmi vlastními. Co si o tom myslíš, Ráďo?
0: Že znám takové lidi, ano. Že znám takové lidi, no, přesně tak, ano.
1: Mhm. Já taky třeba.
0: Jsou lidé, kteří praktikují to heslo, že mají radši zvířata než lidi, i ty znám a podobně, takže jakoby každému o jak libo jak pochutí, pokud to tomu druhému nezasahuje, že jo, do komfortu asi
1: no,
0: tak.
1: No, já to mám taky třeba tak, ale já to nedělám, protože bych chtěla, ale protože musím.
0: To mi vysvětli, to mi přelož pod čarou, prosím tě.
1: No, protože když ráno vstanu, tak mimochodem my si tady děláme ráno takové krátké rozcvičky, protože já ji nestíhám doma, jelikož musím dát na první místo potřeby našich dvou kocourků. Oni potřebují nabaštit a potom taky musím zpracovat bobíky, protože kdybych je tam nechala,
0: hrozný odér.
1: Tak tam všichni prostě padneme, jo. No, tak musím ty jejich potřeby mít na prvním místě.
0: Neznám nic horšího a teď se omlouvám všem, jo, ale opravdu jakoby jít kolem kočičího záchodu krátce po. Občas to bylo kouzelné, vím, že dneska už jsou ty vychytávky jako modernější a podobně, jo, ale občas to bylo kouzelné, když ve vymazleném bytě mých kamarádek, kde jsem byl na návštěvě, která mě ještě dlouhou chodbu a pak byl až ten obývák, teď jsme seděli v tom obýváku, tam i ty voné svíčky a něco jsme jedli, tam ty obložené mísy a potom to prostě k tobě z té chodby přijde, ten facan a podobně. Já vždycky v ten moment jsem říkal, holky, já se vás teď nevážím a podobně. A pak to šlo odklidit a podobně, no. To je vždycky rachenc, no.
1: A to je právě potřeba jednat hned. My tomu u nás doma říkáme hnědý kot a jakmile jako zacítíme hnědý kot, tak okamžitě musíš jednat.
0: No ale tak většinou, nebo ne většinou, tak ano, většinou jste taky v práci. To znamená, to potom jakoby vstřebáte ta drť, či co? Jako když je to třeba hodinu, dvě po, nebo pořád je tam kot?
1: Jako je tam nějaký odér, ale oni většinou tak nějak jsme doma, takže... Mm-hmm. Třeba ten malý, teď máme malého kocourka druhého, tak ten si vždycky počká, než přijdu domů. Já nevím, proč to dělá.
0: Ještě snídám, protože já si to představím
1: vždycky
0: všechno.
1: Vždycky přijdu a on se po. Ale tak zase je to dobře, protože to můžu hned odklidit a vyvětrat. Mimochodem takhle po ránu, já jsem bych chtěla jako mluvit o těch domácích mazličcích, ne úplně o těch bobících.
0: To slovo bobík si řekla první ty, přesně tak, že to je tvoje povinnost, no.
1: No, takže co vy? To by mě taky zajímalo, jestli třeba je pro vás na prvním místě zvířátko.
0: To je právě, to se vždycky moji blízcí smějí, protože já jsem teda neuvěřitelný pejskař,
1: no.
0: Ale pořád jako říkám, až bude teda jako ta genetická rasa, která teda nekaká, no.
1: Ale to bez toho nejde.
0: No já vím, ale říkám, jedno ji vyvinou. A já budu nejšťastnější majitel.
1: Můžeš mít takového malého pejska robůtka. To už
0: já
1: je?
0: Já vím.
1: To už jsou no. Takový. Trošku se to kazí, ale a zasekává, ale můžeš mít robůtka.
0: Jo, protože taky jako párkrát jsem tak jako mazlil úplně v okouzlení nějakého hafana a ten mě tak zradil jako psím duchem, jo, jestli mi rozumíš.
1: Tak moje maminka má francouzského buldočka.
0: Ano, měl jsem tu čest, ale to je tak roztomilé zvíře, to bylo něco neuvěřitelného, že? My se ní měli. Nebrát se na takové mazlení černá trička, to už vím, ale jinak jako prostě, no.
1: Ale pak udělá puf-puf a je to tam, no. No jo, no.
0: Jak se ujalo puf-puf?
1: Mně se líbí puf-puf, já miluju tvoje puf-puf, já myslím to slovní spojení.
0: To, co děláme bokem, Leni říkat nemusíme, takže fajn. Hezký nový den.
2: Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak se jenom rozhodni, jestli zůstaneš u toho původního, anebo jestli teda přecházíme na paní Monalka kráčí městem, protože by musel dát jingle.
1: Počkej, u původního, původní bylo co?
0: Promo.
1: Jo, aha.
0: Ale potom si jako ožila mnohem víc, takže právě mi řekni, jestli mám dát jingle.
1: Tak dej asi jingle, no.
0: To, o čem bude Lenča mluvit na Rádiu Čas, mimochodem krásné ráno všem, mě minulo, ne, že bych jako nekoukal na zprávy, ale prostě jako ta se ke mně dostala maximálně takhle jako málo kdy otvírám i rubriku sport, ale prostě o tom se teď mluví všude možně.
2: Paní Morálka kráčí městem.
1: Já teda taky nejsem úplně sportovní znalec, takže pokud bych něco nějak domotala, tak mi samozřejmě klidně napište, ale českým internetem a vůbec zprávami otřásla kauza Sparta versus Slavie. Nebyl to ale takový ten zápas, kdyby nám je otřásali fanoušci a výsledky toho zápasu.
0: No,
1: ale
0: fanoušci vlastně trošku otřásli, no.
1: Ale fanoušci, ano, ale takový jako rebelové fanoušci, kteří vtrhli během toho zápasu na hřiště, udělali tam velký bugr a nebylo to vůbec jako pěkné, dokonce napadli i pár hráčů.
0: Ach ty vášně, a ty jsi byla trošku překvapená těmi postihy, že jo? A mě tady proslaví?
1: Jo, já se teda přiznám, protože se napadlo pár hráčů Sparty, protože to byly slávisti. Každopádně já jako nevím, jak se řeší tyhle situace, takže možná jsem
0: určitě,
1: mimo.
0: Přesně no. Tak, když tak potom, pokud jste jakoby kovaní, jakoby fotbaloví fanoušci nebo to, tak dejte nám vědět, no. Kde byl ten zakopaný pes a proč byl takový postih, který byl teda jak konkrétně velký?
1: A to mně právě přijde, že disciplinární komise teď rozhodla a Slavia za nedohrané derby dostala pokutu 10 milionů korun a kontumační porážku 0-3 a zákaz 4 domácích zápasů s diváky. Bez trestu tedy nezůstala ani Sparta, která za výtržnosti fanoušku a pyrotechniku zaplatí 600 tisíc korun.
0: Takže prosím vás, teď jsem chtěl říct chlapy, ale s námi spoustu žen, které tím žijí. Vysvětlete nám, proč je ta částka tak vysoká, jestli je to oprávněné, nebo jestli jste jako o tom věděli, doslechli víc. Prostě WhatsApp, ale žijeme tím, že?
1: Ano, 7766 12 800. Mě by to zajímalo z toho důvodu totiž, protože proč tu pokutu dostává klub a ne ti fanoušci.
0: Já si myslím, a to jsem viděl u jiných kauz, že oni si musí opravdu ohlídat i to zabezpečení, aby vůbec jako nikomu takhle necvaklo. Já vím, že ty svoje kluby, ty svoje fanoušky už kdysi tak nějak různě postihovali, jo? Že někteří třeba dostali zásah, no to jsou si huligans a podobně, no. Že tam oni prostě musí myslet na všechno. To je stejné, jako teď se řešilo něco úplně jiného, já nevím, jestli to bylo ve světě umění, že prostě někdo nemyslel na všechno, no.
1: Tak to je zajímavé, protože mi to přijde vlastně trošku nefér, ale říkám, nepohybuju se v tom světě, tak nevím.
0: Geniál, jsem se přistěl, že si to masíruju tu bradu.
1: Ano, já jsem si to taky všimla. Já tady mluvím o sportu, o kterém vůbec nic nevím a nerozumím tak mu a ráda se u toho dělá obličejovou jógu.
0: Jo, ale pozor, zase na druhou stranu je fajn, že už zvládnu dvě věci najednou, protože já tohle většinou neumím. Jo, že už tě umím poslouchat.
1: To jsou úplně dobejce. No jenom jsem chtěla říct, že mně z toho ženského pohledu to přijde vlastně trošku nefér. No. Mm-hmm.
0: Takže jestli jako jste to nějak zaznamenali, nebo tím žijete, nebo jste se taky durdili u televize, u internetu,
1: tak nám napište nám, jako,
0: ano, jestli je to oprávněně. WhatsApp číslo?
1: 7766 12 800.
0: Je 7:45.

0: Podobný pocit, jako jsi měla z Facebooku, je i na WhatsAppu. Ať už řešíme cokoliv, nejenom dnešní téma, tak vidím jako mírnou zmrtvělost, jo. Ale zrovna včera mi někdo říkal, nejsou nějaké divné energie venku, jako že všichni jsou takový jakoby připitomělí. Takže ať už budete reagovat na cokoliv, hlavně reagujte. Nicméně Lenče, radím Rádio Čas. Před malou chvílí jsme otevřeli velkou kauzu, která se teď řeší ve světě sportu.
1: Sobotní zápas Slavia Sparta.
0: Přesně tak, velká pokuta, 10 milionů, postihy a podobně. Kdo zná, zná, jinak jsme řekli takové to suma sumarum a my jsme řešili vlastně, nebo ty jsi byla překvapená tou výškou toho postihu a jako kde ten zakopaný pes, proč vlastně ten klub a ne proč jednotlivci, že jo?
1: Ano, ano, protože já jsem taková nepolíbená tím sportem, takže já to beru z toho holčičího ženského hlediska, že to je přece nefér, když fanoušci dělají bugr, aby dostal pokutu ten klub. A moc díky za reakci našeho rejži Jirky, který nám hned napsal, že klub to pak mnohdy vymáhá na fanoušcích, musí je identifikovat na základě kamerových záznamů. Takže vlastně klub dostane pokutu a musí si udělat pořádek s fanoušky ve spolupráci s policií.
0: A já vím, že už se právě tomu mnohdy snaží předejít, právě protože to je strašně otravné, že jo, potom řešit takové věci. No. Takže oni jsou taková jako jedna velká rodina a ty děti prostě občas musí poslouchat, no, takže si to jako hlídá ten klub. No,
1: no a novinkou teda je, že Slavia chystá nová bezpečnostní opatření na stadionu v Edenu. A na fotbal vás budou pouštět, zřejmě se to schválí, bez kukel a bez pyrotechniky.
0: Děti, děti, no, takhle zlobit, no. Přiznám se, že vždycky se cítím bezpečněji, občas se mi to stává na zažila jsi to už někdy v Ostravě Svinově, kde často jako zajíždíme na nádraží?
1: Co?
0: No, čas od času tam přijdeš a vidíš tam jako možná i někdy i desítky okuklených a černých policajtů a podobně jako v černém takovém tomto.
1: Jo.
0: Protože má přijet speciální vlak, protože se bude hrát nějaký fotbalový
1: ano,
0: zápas.
1: Ano, ano, ano, Baník.
0: A já se vždycky cítím v bezpečí. Je to takové fajn, jako to ňuňají, ale zároveň jako vždycky jdu jako tak jako víc trošku tam trošku zjemním ty své pohyby, nonchalantně, aby jak já mám to falešnou píchu, aby nemysleli, že jako já jdu taky fandit, jo.
1: Jo, tak já myslím, jako, že to by si nemysleli.
0: Já tak, proč jako kdo má kně, tak nefandí nebo co?
1: Tak ne. Já,
0: co chci říct, jak působím?
1: No, nepůsobíš jako klasický fanoušek Baníku.
0: Pozor, někteří matou, ne? Všichni mají jo. Ty šály barevné. Mě to párkrát překvapilo, no. Co, jako to.
1: Mně přijde,
0: někdy
1: že
0: tam
1: právě...
0: vidíš celou rodinu, jak jede. Prostě
1: tak to jo, ale že fanouška pozná, že oni jsou hrdí na ten tým, takže jsou většinou ověšení těmi šálami, čepicemi a to ty nemáš, že jo?
0: Jednou jsem měl takovou značkovou, dvoumetrovou barevnou. A párkrát mi někdo řekl, ty jdeš na nějaký fotbalový zápas, no tak už nemám. Takže podobně, no. Takže tak, no. Tak prostě vás nezlobit, ale nejenom na fotbalovém hřiště, ale tak nějak dneska vůbec, no.
1: No, ano, ano, to teďka máme paní Morálka kráčí městem.
0: Ne, my jsme máma a táta, máme starost o své prostě
1: a víš, co
0: děti,
1: bych jim řekla těm fanouškům té Slavie? Tak kluci, nebylo to zbytečný?
0: Co když tam byla nějaká holka?
1: Tak kluci a holky, nebylo to zbytečný.
0: Mimochodem malý filmový tip, mám pocit, že to dokonce na základě skutečné události. Viděla jsi někdy film Proč?
1: No jasně, že jo.
0: Tak proč, tak to kategorie šuplík nikdy víc, ale geniální.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
8: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Pepe nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Problémy jsou právě teď v Ostravě, zdržet se můžeme na Místecké ulici na příjezdu do centra města. S komplikacemi musíme počítat taky na Kroměřížsku u obce Střílky, na hlavním tahu Brno-Uherské Hradiště. Tady bouralo nákladní auto s osobním a dvě nehody se teď řeší v Brně. V ulici Olomoucké havarovalo osobní auto a v ulici Štefánikově v Brně narazilo osobní auto do tramvajového ostrůvku.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Turistů přibývá, i tak ale hotely méně vydělaly. Bohumín modernizuje veřejné osvětlení. Házenkáře čeká play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Dobré ráno, zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá turistů, hotely ale přesto vydělávají méně. V prvním čtvrtletí letošního roku v tuzemských ubytovacích zařízeních přespalo o 5% víc lidí než loni. Tržby ubytovacích firem přesto meziročně klesly skoro o procento.
8: Morava aktuálně.
7: Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. Staré sloupy a energeticky náročné sodíkové lampy aktuálně mizí z hlavní Skřečoňské tepny. Nahrazují je moderní LED svítidla. Více nám řekla mluvčí Jana Končítková.
9: Modernizace veřejného osvětlení ve Skřečoni probíhá po etapách a vyžádá si krátkodobá omezení v dopravě. Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje průběžně mezi 10. a 31. květnem. Vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinu odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
7: Například ve Vrbici se město inspirovalo u Karvinského moře a využilo solární technologii. Brno se chystá na muzejní noc. Do letošního ročníku se v jihomoravské metropoli zapojí 26 institucí na 52 místech. Večerní program opět připravili například knihovny a kostel svatého Jakuba. Nováčkem bude galerie Favu.
8: Rádio Čas, sport.
7: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Zápas začne v 8 hodin večer. Dnešek bude oblačný s teplotami do 15. Tolik zprávy, po 7. pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Sobislavem Mednářem a Lenkou Líškovou.
10: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Tak co, Leni, už si vymyslela název drinku, který by byl inspirován tvým životem? Nebo tím, jaká jsi, o jak je libo?
1: Tak já jsem si říkala, že by to mohlo být něco jako...
0: Aby to opravdu i cinklo na tom báru, víš, když si to objednáváš a podobně.
1: Hladová jeřabinka.
0: Jo, to zní dobře. Takže rovina Saturna a potom po večerech už potom, jak už pokročí noc, teda noc, tak hladová jeřabinka.
1: Ano, je to tak.
0: Jo, to zní dobře. Máme tady krátkou audiosprávu od Evy a protože je velmi krátká, tak typuju, že to bude právě taky přispění k tématu.
2: Ahoj, tak můj drink by se jmenoval Neskutečný chaos. Ahoj.
0: To by byla směsice ingrediencí.
1: Ale to je pravda,
0: no,
1: to je pravda,
0: tak.
1: Evi.
0: Nebo chaos prostě jenom, no.
1: Nebo chaos.
0: No. Myslím, že žádný dobrý. Takový neznám, no. Tak prosím vás, přispějte, pokud chcete, je dneska světový den koktejlů, tak a člověk tím jako procvičí hlavně ve středu, která je taková hodně bolavá mozek, že jo. Facebook, ale číslo taky?
1: WhatsAppové 7766 12 800, jak by se jmenoval koktejl, který by byl pojmenován po vašem životě?
0: Ke kave, mlíku nebo čaji v hrnku, na zdraví.

0: Lenča a Radim a hity, které milujete, a doufám, že i pohoda středečního dne. Pan Krácervalc, Servácům hezký svátek 13. května.
1: Pan Krácervalc, Bunifalc, který teďka je.
0: Jo, ne, to vím, že jsem tak říkal v hlavě. Tak jo, Leni, co je nového? Ty jsi říkala, že vlastně to spojíš s dnešním světovým dnem koktejlu, je to tak?
1: Ano, dneska se vás taky ptáme, jak byste pojmenovali koktejl, kdyby se měl jmenovat po vašem životě. Mm-hmm. A já jsem našla nejdražší koktejl na světě.
0: Já jsem měl tak jednu, ale nejprodávanější, tak to potom můžeme probrat klidně jakoby suma sumárum v jednom, no.
1: Tak to si myslím, že tenhle nebyl nejprodávanější.
0: Takže předpokládám zase, že tam byly nějaké vybrané šampaňské a nějaké plátky zlata a podobně a v nějaké diamantové skleničce a tak dál?
1: No ani ne, tady jde opravdu o ten alkohol.
0: Protože
1: my jsme se bavili, to v těch skleničkách, to byl nejdražší desert a k tomu dávali ty diamantové lžičky. Ano, tady ne, tady jde opravdu o alkohol. Nejdražší koktejl světa je většinou uváděný jako Salvatore's Delegacy, který vytvořil Salvatore Calabrese v Londýně.
0: Dobře.
1: A stál kolem 5 500 liber, což je na naše asi 170 až 200 tisíc korun v té době.
0: Za jeden drink.
1: Dneska by stál přes 250 tisíc. Mm-hmm. No.
0: Dobře.
1: A obsahoval, to je důležité, extrémně staré alkoholy. Takže tam byl koňak z roku 1778, taky likér z roku 1770, curacao z roku 1860 a bitters z počátku 20. století, takže celkově byly některé ingredience staré přes 200 let.
0: A předpokládám, že jsou takové ty, které prošly tou expertízou, jakože se můžou pít, protože občas na těch lodích najdou, pak dělají hokusy pokusy, že několik století staré víno ochutnávají, to ne. To ne,
1: to opravdu byly archivní alkoholy a proto ten drink byl tak drahý, protože byl namíchán právě z nich.
0: Takhle, pila jsi někdy nějaký koktejl? Já už jsem zmiňoval Bloody Mary, ale to je snad jediné, co jsem jako kdy oficiálně ochutnal, jo, takže...
1: Já moc ne, já ty koktejly moc nejsem, protože na mě je to takový lepidlo.
0: No,
1: ale jo.
0: A někdy zrádné, ano, protože ano, člověk má, že to už nic není a podobně, no.
1: Ale jo, jako dala jsem si někdy nějaký koktejl, ale musím říct, že jsem spíš na ty bezdžusové, že to musí nějak chutnat, jako ne takové to s tím džusem.
0: Opravdu, jako by pro dospěláka, tak, asi takhle kvalitně řečeno. No, řeknu to suma sumárum, tři nejprodávanější po celém světě jsou Old Fashioned, ten mě vždycky bavil názvem, potom slavná Margarita, mimochodem ta má prý nejvíc kandidátů na to, kdo ji vlastně vymyslel. Tam se jako lidi přou dodnes, no a první je Negroni. To bych jako netypoval, jsem pořád nějaké to Sex on the Beach a podobně. Jenom připomínám, já vím, že víte, ale my ne, jo,
1: já to
0: a podobně.
1: Nevím.
0: Tak je to kombinace, počkej, tak kde to mám tady, ano, ginu, kampáry a červeného vermutu. A prý jako naprostá klasika pro vás starší 18 let, připomínáme, jako třeba k ochutnání a podobně.
1: Aha, to bych si dala.
0: To už je takové to, co říkáš, že vlastně tam není žádné čači mači.
1: Jo, ale teď jsem si vzpomněla, že jsem byla na svatbě mé kamarádky a ona tam měla koktejlový bar. A tam byl pán tady moc šikovný a dělal koktejl a byl v tom grepový džus. Tak to
0: bys ještě uznala.
1: Jo, já grep miluju. Takže
0: a ono
1: jo.
0: Je to něco podobného, jako když na dnech na to vidíš lidi v uniformách. Já mám pocit, že člověk má stejné pocity, když vidí ty míchače.
1: Ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Jakože člověk ho vůbec nezajímá, co míchá, ne. Ale radši...
1: Jo.
0: Teď jsem chtěl říct něco, nějaké nehezké slovo. Dobře, no. Takže tak, jo.
1: Jaké? Teď na ním zase budu přemýšlet.
0: No, přemýšlet, to řeknu mimo záznam, ale to už mě nedostaneš, jo, dobře. Krásné ráno všem a pište, nahrávejte.
2: Se mi zase udělala ta hrozná věc s tou myším.
1: A ty pouštěj ty písničky.
2: Ne, mi to zase udělalo to okýnko, ale počkej, teď má možná jednodušší, než to bylo. Ježíši Kriste, bože můj.
1: Takže já bych to tak zhrnula, že hity, které milujete, možná ještě někdy budou na rádiu.
0: Teď to zní, jako já bych slavil ten světový den koktejlu. Tak možná. Evo? Jo! Hity, které milujete.

0: Světový den koktejlu, ale hlavně ranní pohodička s Lenčou Radimem na rádiu Čas. Kdyby se nějaký koktejl úplně z brusu nový měl jmenovat podle vás, podle vašeho života, tak jak byste ho pojmenovali? Další vlaštovky už se objevily, naštěstí.
1: Jo, a já jsem teda ještě vymýšlela u sebe, protože jsem v tom byla taková nejistá na začátku, ale mám tři. Mm-hmm. Karma Libre.
0: To je něco podobného jako moje rovina Saturna. No.
1: Ano. Tichý panikář. I když tam bych dala jako hlasitý panikář spíš možná.
0: Řvoucí panikář, ano. No a třetí?
1: Whisky business.
0: To zní dobře.
1: No.
0: A ten by byl teda hodně, ten by měl grády, ten by byl pro 21 plus.
1: Já miluju whisky, takže.
0: Ano. Dobře.
1: No tak fajn. Nepiju ji, ale mám ji rád.
0: Ano, přesně tak. Pozor, já se přiznám, že mám rád jako dva parfémy, které úplně voní jako whisky, úplně ze sudu, krásně uležela. Další z příspěvků, můj drink by se časíku jmenoval, jak si ustaleš, tak si lehneš.
1: A dobře.
0: A další zpráva dorazila, jsem ještě nikdy žádný koktejl neměl, no ten můj by se jmenoval možná probuzení nebo prozření. Dobří jste, jako už začínáte jako probouzet.
1: Ovšem koktejl, který se jmenuje probuzení, to je takový trošku paradox.
0: Většinou se tak jmenuje, když si občas v kavárně dávám čaj, jak tam mám pročištění a podobně, tak tam je i probuzení. No.
1: Protože po ránu si myslím, že po několika koktejlech to úplně nebude za taková hitparáda.
0: No a on byl právě geniální v tom, jakože by tě opojil tak, jak potřebuješ a ráno by ti nic neudělal.
1: Wow, no, tak jo, tak to bereme.
0: Bože. Já mám pocit, že jsme dneska s těmi nápady svými inspirovali spoustu výrobců a my z toho zase nebudeme mít vůbec nic.
1: Jak by se jmenoval koktejl pro Milana Gelnera? Je to o hvězdách.
0: No tak hvězdář, že jo, to je taková klasika, ale aby to bylo trošku nápaditější. Starshine?
1: A nebo Milanův shot?
0: To je ve světě, kde se pohybuje ještě něco jiného, jo. Takže to je radši to Starshine asi.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nicméně počítat bychom měli s porušováním dohod, smluv i zákonů spojenými s možnými projevy agrese a dokonce i boji. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvi se mohou těšit na zajímavé finanční příležitosti. Střelci budou mít sklon k nerozumnému jednání, a berani mají naději na zajímavé dohody nebo obchody. Býci nebudou mít problém se sebeprosazením. Pany mohou zápasit se svou zvýšenou kritičností a kozorozi mají šanci na zajímavé úspory. Vodnáři se budou setkávat s častějším porušováním dohod. Blíženců by si mělo držet štěstí a váhy pocítí nárůst akčnosti a energie. Kolem štíru může kroužit láska. Ryby mají naději na zajímavá přátelská setkání a rakům budou přát hvězdy zejména v oblasti sexu a erotiky. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
2: Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak dobrou chuť k snídani, k i té hudební, ale v podstatě k čemukoliv, v šálku nebo ranní skleničce s Lenčou Radimem na rádiu Čas, protože klidně připomněl ještě jednou.
1: Dneska se vás ptáme na to, jak by se jmenoval koktejl, kdyby se měl jmenovat podle vašeho života.
0: Konec konců ještě, já jsem říkal sice tak jakože umělecky rovina Saturna, ale de facto by mohlo být i kave.
1: To je pravda.
0: A podobně, no. Mimochodem to kave prý je výraz za velkou louží, nebo v některých zahraničních zemích prý je to značka vína.
1: Oh.
0: Nebo kava, nebo kave, takže už jsem to viděli takhle, jo.
1: Takže tady v rádiu kave a v zahraničí kave.
0: Vinko, no. No nicméně, když jsme u těch nápojů nám srdci blízkým, tak je nový hit. Takhle, už je to pár let na trhu, ale teď si to jako objevilo nejenom evropské, ale už pomalu i české kavárny. Ubelaté, už jsi slyšela?
1: Ne, vůbec.
0: Příchuť nebo barvu ube znáš?
1: Ne.
0: Taková ta fialová, to jsi musela někde vidět. Dokonce ten zdroj jejich několik, ale většinou se říká, že to je takový z těch takzvaně fialových sladkých batátů.
1: Aha, jo. Tak to už vím, ano.
0: Je to z různých takových těch asijských čajů, jo, které si teenageři rádi kupují a podobně. Sestřenka na tu chuť nedá dopustit. Já jsem ji právě googlil, protože ona je taková neutrální, ale prý nejvíce jakože tak do oříškovo-kokosova jde cítit a podobně. A prý je to velký hit, no. Počkej, máš myšlenkové pochody, vidím na tvé tváři, opět čitelné a tak dál, povídej, přehání.
1: Hodíš mi tam paní Morálka kráčí městem.
0: Ježiši Kriste, proč já to vlastně vždycky vymažu?
1: Ne, to si dělám legraci samozřejmě.
0: Ale neděláš, to pustím, tak vydržte. Lení, co se ti honí hlavou?
2: Paní Morálka kráčí městem.
1: No a to je spíš, není Morálka, to je spíš takový osobní postřeh, že já na to moc nejsem, tady na ty...
0: Trendy?
1: No na to všechno, co se motá okolo kávy. Já mám ráda kávu jako tu kávu.
0: Mm-hmm.
1: Jako tu chuť té kávy a proto piju...
0: No tak tam není ani káva, že jo? Tam no, to je prostě jakoby ten prášek z UB plus mléko, že jo? Takže jenom tomu říkají laté, protože to souvisí asi s tím mlékem, no.
1: No, takže na mě to moc není. Mně se líbilo to video, co jsem ti posílala, jak ten muž v kavárně míchá tu maču a jak tomu ten komentář. Mám tady kávovar v hodnotě automobilu osobního, ale míchám už 20. maču.
0: Já viděl podobné video vlastně hned několik a hned je vždycky, asi protože je vždycky lajkuju, nebozí seniori, kterým právě jako mladí dávají poprvé ochutnat fenomén své doby maču, že jo, a podobně. Všichni se tváří jako bednář, když to pijou, všichni a podobně. No. Já jsem třeba maču v životě nepochopil.
1: A já přitom taky ne.
0: Naprosto, jo, takže jsme na stejné lodi.
1: No úplně s mačou, totálně.
0: Když se potkáme
1: tráva.
0: V Praze vždycky se sestřenkou, tak její dcera, Páťa, 21, 22 letos, tak jako ta si to dává ve velkém, to je neuvěřitelné.
1: Já jsem pořád klasický kávař, poctivý filtr.
0: A vždycky, pozor, teď použiju takový ostravský výraz, jo, vždycky říkám, ať mi dá ochutnat, protože nás zkouší různé příchutě a tak dák, nebo sílu toho, vždycky jako si srknu a vždycky z dupu. Jako říkám, to nemyslíš vážně, proba, vy jste prasat a podobně. No já vím z nadsázkou, že to je fenomén, prosím
1: No a ty bys šel na ubelaté?
0: Jo, to mi nebolí. Jako říkám, protože jsem, jako takhle, pro mě to nesouvisí s kave, takže jako mě to netrápí.
1: Mně se líbí ta barva, tak možná kvůli té barvě, ale jinak.
0: Úplně příchuť jsem cítil, mám pocit dokonce i v moči, které naprosto zbožňuji. Máš
1: moči?
0: Ráda moči?
1: Jo, moči, ty myslíš ty...
0: Ne v české moči. Tam nevím, co to znamená, když je fialová moč. No, že jste jedli moc toho. Že jste jedli moc řepy, ale to už zase...
1: Ty myslíš ty...
0: To je jiná vesnice. Moči, ano, přesně tak, rýžové dezerty. Ano,
1: rýžové dezerty, lepivé, ano. A bylo to
0: tak
1: dobré,
0: počkej,
1: v moči.
0: Vydrž. To už nám zavání...
2: Seniorský odskok.
0: Podobně.
1: A už jsme u moči.
0: Já už teď nevím, kde jsme jako začali vůbec.
1: My jsme se od ubelaté dostali k moči.
0: No přesně tak.
1: To je takový koloběh života. Tak jo. To je zdravé v podstatě. Tak.
0: Shodli jsme se, že se někdy shodneme, někdy neshodneme, ale vy si pijte, co chcete a za chvíli se dobře bavte, protože si dáme víš nevíš dnešním datem.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
9: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
10: Skalka! Přijďte si užít den plný zábavy i dobrodružství s vašimi dětmi. Čeká na vás báječný Luna Park, skákací hrady, svět gigantických dinosaurů, minizoo, naučná stezka i vodní svět. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu.
11: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Nalekněte se prosím. Honzi! Honzo! Tak, výborně, můžeme.
2: Voláme do redakce našeho kolegu Honzu Gavelčíka, aby se připojil k nám tady na rádiu Čas v Dobré ráno Moravo na Víš nevíš. Ahoj Honzi!
3: Hezké ráno, přátelé!
1: Krásné ráno. Honza je tady s námi 7:30 v trošku hravě, ale ty si s tím poradíš, ty jsi mistr slova.
3: Já vám jenom vysvětlím, já totiž poslouchám to rádio z internetu a mně to hraje o pár vteřin se zpožděním, takže zatímco prostě tam se ještě zpívalo, tak vy už mluvíte.
2: Tak já doufám, že nebudeš se zpožděním odpovídat.
3: No to asi budu, ale to na sebe.
2: Protože dneska se ptá Ráďa. Ráďo, co se smějíš zase?
1: Nic, už ne. Vynechám různé půtky. V každém případě, Honzi, ty jsi takový hravý a opravdu mistr slova. Dneska je světový den koktejlů. Kdyby měl vzniknout nějaký úplně nový, jako podstá, jako na tvůj život, tvoje esence, jak by se jmenoval?
3: Já myslel, že řekneš, že jsem mistr koktání. No, nevím, já bych musel popřemýšlet, ale určitě by byl složený z nějakých slov, která pro mě hodně znamenají. Třeba když jsme u toho koktání, tak by to byl třeba nějaký koktavý koktejl.
2: Koktavý koktejl.
1: Scatman.
2: Scatman.
1: Myslím, že Scatman koktejl neexistuje, že?
3: Koko koktejl. Ale to zní...
2: To zní divně.
3: Divně, no.
2: Tak jdem na to Víš nevíš.
3: Asi jo, to bude asi lepší.
2: Jo.
3: On
2: to umí.
1: Když si zpívala i Eva Pilarová právě písničku inspirovanou tímhletím. Zpívám si rap tap tu a nejsem Scatman, nejsem Scatman, to si pamatuju.
3: Vidíš to?
2: To já vůbec nedávám takovéhle rychlé věci.
1: No a samozřejmě, že jo, Monty Očar dáš ještě, to se nepamatuje.
2: No jasně,
3: je, no tak to je
2: a
3: pecka.
2: Tak Monty Očar dáš, já mám pocit,
3: a divoké kočky, když to tančí, to je bomba.
2: No ale já si myslím, že po ní to dokázal zaspívat akorát Vojtadyk. Ten to zpíval úplně skvěle taky.
1: Takže jsi mě urazila a my se teď podíváme do kalendáře.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Dobré ráno, Moravo.
4: Víš, nevíš.
1: Děti moje, v roce 1736 se v Brně konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. Tehdy to bylo na počest dneska už slavného obrazu Madony svatotomské, jo, která pochází z kostela svatého Tomáše v Brně. Občas se tomu obrazu říká i Paládium města Brna. Lani, říká ti to něco?
2: Absolutně vůbec nic.
1: Ajajaj, protože já se ptám, co znázorňuje obraz Madony svatotomské.
2: No, tak bude na tom Madona.
1: Come on, Vogue.
3: A máš tam nějaké možnosti, Ráďo?
1: Jasně, že mám. Buď je to těhotná Panna Marie, nebo je to Panna Marie s Ježíškem, nebo je to truchlící Panna Marie, anebo žehnající ženská ruka.
3: Žehnající ženská ruka, bych řekl.
2: No, tak a v Brně je všechno netradiční, tak já souhlasím s Honzou.
3: V Brně je všechno možné.
1: Tak velmi tradičně Panna Marie s Ježíškem, ještě s takovým speciálním gestem, ale když jsem ten obraz viděl, tak mi byl povědomý. Akorát mi nedocvaklo vůbec, že je v Brně. Takže všem povinně. Spěcháš, Honzi? Musíš běžet někam? Dobrý, v pořádku. V roce 1894 otevřeli nově postavený a vyčančaný Grand Hotel Pup, jo, v Karlových Varech, který za svou éru navštívila řada slavných hostů. A to je takové hravé, jenom děcka, to je, ne, že byste to museli vědět. Počátkem 20. století to byl třeba i anglický král Eduard VII. A opravdu legendární se tam stala historka o něm a o čem?
2: To já nevím.
3: Mm-hmm. Stal Eduard slavný král?
2: Třeba to je hotel, ve kterém já bych v životě nebyla ubytovaná.
1: Děkuji za myšlenkový vstup, to jsem rád, že zase víme.
2: Na to jsme se neptali.
1: Ne, Lenča to má dneska v horoskopech, jo? Že o ní budeme hodně vědět.
2: Máš možnosti.
1: Jasně, že jo. Je to historka o něm a jeho kalhotách, o něm a místním vřídle, o něm a jeho nevěře, a nebo o něm a o návštěvě bahenní koupele.
2: Já bych řekla, že kalhoty nebo nevěra,
3: ne,
2: ale
3: ne, ne,
2: přikáním
3: já bych
2: se
3: řekl,
2: kalhotám.
3: Já bych řekl, jak to byla ta dvojka?
1: Místní vřídlo.
3: No, tak já bych to vřídlo, jako on je takový, že jo, ti Britové to mají trošku jinak. No.
2: Tak já dávám kalhoty.
1: Zůstaneme u kalhot, přesně tak, já to nechci dlouho zdržovat, ale v podstatě byl se předtím projít, než byla slavnostní večeře, roztrhl si kalhoty, tak si koupil, slyšela jsi to?
2: Něco mi to připomíná, ale nedala bych to takhle dohromady.
1: Koupil si nové a oni prý v tom regálu leželi hodně dlouho a byly strašně moc hodně složené, takže on si je vzal a každý, kdo tam přišel, tak druhý den na jeho počest, protože mysleli, že to je nová britská móda, přišel právě, no, prý takhle oficiálně vznikly puky.
2: Jo.
1: Jo, takže takhle. No, co se člověk nedozví, no.
3: Z pubu vznikly puky, no to je dobré.
1: Tak dáme si audio. Dneska slaví 61 let tento pán, schválně, když tak napovím, jo.
6: Zřejmě, že u některých těch dám byla léčba úspěšná, tak je ten sad růží, který tam existuje, tak ženy se vracely a pokud se jim podařilo otěhotnět po léčbě, tak zasazovali růže a musím říct, že ta léčba jako taková byla fakt úspěšná a je vyhlášená do dneška ve Frantovkách. Ale pochopitelně někdy se nedalo úplně...
1: On se věnuje něčemu úplně jinému, to, než o čem mluvím.
2: Není to Lukáš Pavlásek?
1: Ne. Když řeknu svět sportu?
6: Až potom doma.
3: Jaromír Bosák?
1: Jasně, přesně tak.
3: Že jo?
1: Jasně, dobře, vědecká, dobře. Tak jo, co tady máme dál? V roce 1917, ale baví vás to, ne?
2: Jo,
1: 1917 se odehrálo první ze série Zjevení panenky Marie. Dneska to máme hodně svaté.
3: Zase panna Marie.
1: Třem malým dětem ve Fátimě, jo? Fátima je dneska už legendárním poutním místem. Kde ji najdeme?
2: Portugalsko.
1: Ještě kovna divucha,
3: cestovala Lenka.
1: Tak, no a dneska by měla narozeniny, včera jsme se o tom bavili, panovnice Marie Terezie,
2: ano.
1: Jejího partnera, počet dětí, dobu vlády jsme probrali už asi 100krát.
3: Narodila se 1717, to je hezké číslo, to vím.
1: Tak, já vám prozradím, že zemřela na zápal plic, poté, co se nachladila. Ale přičem, se ptám.
3: Nachladila se...
2: na koni.
3: Někoho doučovala třeba něco.
2: A nebo padla do nějaké vody.
1: Tak v podstatě dobřída. Máš zajímavé esence, Lení, takže buď to bylo po půldenní návštěvě královských stájí, po koupání ve studené vodě, na vyhlídkové jízdě lodí, případně na lovu bažantů.
3: Na lovu bažantů.
1: Také královské, že? Hodně.
2: Takže to nebude. Já jsem pořád u těch koní, já dávám ty stáje.
1: Mm-hmm. Tak ale teď už se musíte dohodnout.
3: Já trvám na bažantech.
2: Dobře, tak když Honza trvá, tak dáme bažanty.
1: Ať trvám.
3: Wow!
1: Vím, jak mám reagovat, aby vás mátl, ale děcka, to je všechno, no.
3: No tak super. To je paráda rádio, wow!
1: Až při pitvě se zjistilo, že jí celý život nefungovala jedna plíce.
2: Wow.
1: Takže jako... Klobouček, jako, že to zvládala ještě těch 16 nebo možná víc porodů a podobně. No.
2: Já jsem teda úplně nadšená z těch puků. To jsem nevěděla, že to jsou ty
3: no,
2: puky.
3: No, to je paráda, to si
1: tam
3: budu
1: je
3: pamatovat.
1: Otázkou, jako jestli je jako na to něco přičančaného nebo ne, ale jako je to hezká historka. A mimochodem prý nevěrník opravdu byl.
2: No, to okraj, jsem si myslela hned.
1: Děcka, odstartujte, ty řekněte 3, 2, 1.
3: 3, 2, 1, teď.
1: Ale tak velkolepě.
3: Dámy a pánové, 3, 2, 1, teď. Teď.

0: Jedna za druhou hity, které milujete, vy jste se nám teda ale rozjeli, teď koukám jenom na WhatsApp Rádia Často, potom k tomu 7.40 Lenča, Radim a hlavně Rádio Čas napříč republikou, kdykoliv i digitálně přes DAB+, například.
1: A podíváme se do světa tetování, to se ti bude líbit, protože Rihanna má nové tetování, viděl jsi?
0: Jo, ty děti, že jo? Viděl jsem.
1: Ona si nechala na nohu vlastně za koleno vytetovat čmáranici od svých dětí. A teda já vím, že jsou ta tetování hodně populární a většinou je tam třeba nějaká postavička.
0: Většinou ty postavičky s těmi pořádky takové, ano, když to malují děti takhle.
1: Přesně tak, ale ona tam má jenom opravdu...
0: To absolutní abstrakci, ano.
1: Absolutní abstrakce. Jo.
0: Víš, jak to vypadá občas takhle v hororech, když má matka dítě, které třeba posedl démon, tak nejdřív najde v tom pokojíčku různé právě takové, ano. Takové něco podobného, ano.
1: Přesně tak, jinak Rihanna má tři děti, Riota, dcerku Roky a Rza, je to tak? To jméno?
0: Ne, mi se právě líbí, jakože opravdu v tichosti, ona se prostě sklidila a potom si to tak všechno během pár let povila. No. Jsem tam se ukázala vždycky jako až ve vysokém stavu těhotenství. Vypadají všichni spokojeně, ten její partner je mi sympatický. Mm-hmm.
1: A prý právě tím novým tetováním dává najevo, jak je pro ně rodina důležitá. Mm-hmm.
0: Ty máš nějakou takovou jako nějakou zásadní kresbičku někde, já nevím, na ledničce nebo v šuplíku, která by byla hodna tvé třeba nohy a zákolení a podobně?
1: To nemám.
0: Mám ti namalovat nějaký obrázek?
1: Klidně můžeš. Počkej. Já totiž to, my máme vlastně kresbu.
2: Ne.
1: My jsme se malovali, že?
0: Já vím, ale prostě co máš ráda? Řekni fakt jako...
1: Ráda mi navrhuje nové tetování.
0: Co máš ráda a já ti to namaluju.
1: Já mám ráda růže, mám ráda pohyb.
0: Počkej, já to tam hned stvárním.
1: Mám dobře. Ráda jogu.
0: Takže růže, pohyb, ano.
1: No, mám ráda Marťu.
0: Yoga, takže tady musím dát jakoby nějakou... postavu, aha.
1: Mám ráda naše kočičáky, kteří jsou na ruby.
0: Počkej, vy máte takové ty různé polohy při józe. Kočičáci, to bude rychlovka. To musí být právě od srdíčka, dva kočičáci.
1: A tam jako maluješ všechno, jo? Já jsem myslela, že by to mohl být nějaký jenom abstraktní, jako...
0: Vypadá to velmi abstraktně, ano, přesně tak. Ano, co ještě?
1: No já myslím, že to je všechno dobré jídlo, že jo, kávu.
0: Dobré jídlo, takže nějaký... Klobás, jablíčko, máme, no?
1: A to je všechno.
0: A to je všechno?
1: No tak nevím, mám ráda i práce, rádio.
0: Časácké sluníčko, tak, to jsou ty paprsky, výborně.
1: No to jsem na to zvědavá, ale já myslím, že mi to doma asi neprojde. Tak ukáž.
0: Já to nejdřív ukážu, hele, já bych šel maj do toho.
1: Jo?
0: Já bych šel do toho, jo. Ukážu nejdřív, ať mu to nemusím posílat,
1: ano,
0: jo.
1: Na kameru.
0: To je pro, řekni na jakou kameru, Lení, no?
1: Pro televizi Relax, kde se nás můžete pustit mezi 6 a 8 každý všední den ráno a uvidíte tam vystříhané to nejlepší, co jsme tady předvedli.
0: Tak jo, tak na tvém zákolení bude brzy toto.
1: Ty, ale to je dobrý.
0: Že? Jako mě to, jako ku podivu se nedělám legraci. Já bych to má zvládl na těle.
1: Ráďa čmáral fixkou, ale vypadá to opravdu dobře.
0: A poznáš všechno, jo?
1: Poznám.
0: Yoga, jo. Rádio Čas, kočičky, růža, to je klobás, jakože jídlo.
1: A proč tu jogu cvičí chlapeček a ne já?
0: Jak se to pozná?
1: Tam máš takové pérko od něho.
0: Ne, to jsou ty vaše nohy, jako jste tak rozhýbání, nebo kde?
1: Jo, to je noha, aha.
0: Jo, tohleto? Ne, to je pohyb. Ty jsi říkal, že máš ráda pohyb, tak to jsem dělal pohyb.
1: Jo, to je pohyb, ano, aha.
0: Tak jak mám udělat holku?
1: Jablíčko, ne, tak to je dobrý, tak pohyb už chápu.
0: No. Tak takhle, no, holka.
1: Jo, už mám prsa, dobrý. Nevypadá to dobře, vypadá to skvěle. Ráda čmárá fixkou, ale jde ti to. Ty bys mohl navrhovat tetování. Necháš si to vytetovat, já nemůžu.
0: Zase pro dobrou věc na podzim?
1: No.
0: Ale to jsme řekli, že když jako vybereme velké peníze, že půjdu na blond.
1: Tak to můžeš k tomu přidat.
0: Jo, zlatá, výborně. Tak jako já zrasované tělo a někdo obohat se. A ty tady v tričku, prostě krásná paní Maria.

0: Za 10 minut 8 Lenča radím hity, které milujete, a dneska máme takové mírně opojné ráno.
1: Ptáme se vás totiž na to, jak by se jmenoval koktejl, kdyby se měl pojmenovat podle vašeho života.
0: My jsme zmínili i víc nápojů, třeba naše milované kave. Já jsem ti říkal, že jsem někde slyšel, že právě kava, psáno z cava, je pro změnu ve světě víno, a potvrzujete to přesně tak. Kava je druh šampaňského, co se prý vyrábí v Katalánsku.
1: Wow.
0: Potom já jsem říkal, že teoreticky, a to už mě teda překvapilo, můj drink by se mohl jmenovat Kave Kave, kdybychom pojmenovali vlastně jakoby ten drink podle našeho života. A dorazila, víte, kde se to vzalo? Je to pojem z Bošova obrazu 7 smrtelných hříchů a 4 poslední věci. Jenomže ten nápoj, jeho pojmenování jenom jedna část, a potom je tam ještě další zpráva, co se člověk nedozví. No a jinak další tipy. Zvlášť po návštěvě 8 vnoučat by se můj koktejl jmenoval Uklidňovák a la senior.
1: To je hezké.
0: To se mi líbí, to je esence. Já bych možná ho taky někdy bral, a ještě nejsme v tom věku. A do čtveřice všeho dobrého, můj název koktejlu by byl Gejzír zážitků a nahoru dolů. Jinak raz za čas si rád dám i daiquiri jahodový, píše Eva.
1: Krásné. No, já bych možná ještě pojmenovala svůj nápoj Vlny. Proč je ticho?
0: Něco napadlo.
1: Co?
0: No, já jsem úplně na...
1: Ráďa má nápad.
0: Úplně, ne, to jsme, jednak jsme to dlouho nepustili.
2: To za nás.
1: A to za nás.
0: Hele, v jednoduchosti je krása, víš, co jsem si vybavil, a v životě už jsem to potom neměl, a nevím, jestli jako jsi to dopřávala v dětství, jahodový koktejl.
1: No jasně.
0: To byly ještě takové ty staré, jestli si pamatuješ, ve tvaru přicípací hodin, ty
1: jasně.
0: Staré mixéry.
1: V mlíčňáku jsme se to dávali.
0: Přesně, a ten domácí jahodový koktejl, on byl tak krásně hustý a vlastně v jednoduchosti krása.
1: A já nevím, jestli je to z mléka nebo ze smetany, z čeho se to dělalo?
0: Já myslím, že byl asi mléko, cukr, jahody, a bylo to všechno, celá ta krása. No, a podobně. No. Měl jsem tu čest ochutnat něco podobného asi 2-3 roky zpátky v Havířově. Jeden takový jako retro bar. Dokonce i se vším všude, i s těmi návštěvníky, ale jo, pořád se to podobalo.
1: Jo. No, my chodíme v Praze do cukrárny a tam ho mají taky. Teda ne jahodový, dávali jsme si banánový, ale chutnalo to v podstatě stejně.
0: OS?
1: Ano,
0: jo, tak? OS,
1: ano.
0: To je mezi náma jenom, ano, přesně tak. Jo. Já jsem si tam posledně koupil, protože byl státní svátek.
1: No.
0: Tak ve výprodeji chlebíček.
1: Tam mají výborné chlebíčky.
0: Čtyři chlebíčky to byly.
1: No, ale víš, co ti doporučím?
0: Ano?
1: Ti doporučím i jiný podnik na chlebíčky.
0: Dobře.
1: Protože to je zase moje guilty pleasure v Praze a ten tam musíš jít.
0: Ale asi po výplatě, že?
1: Ne. Právě, že je to úplně normální prodejna lahůdek a jsme na ní úplně závislí a chlebičky tam mají nejlepší. Mm-hmm.
0: Tak teď už řešíme opravdu osobní věci, ale přesně tak. Takže pro vás hezkou písničku, a tak prosím tě, kde to je?
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
5: rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Kámen a zahrada.
9: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
8: Kámen a zahrada.
9: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
8: Kámen Zahrada.cz.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
12: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
13: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že jo, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
12: Třetí potom jako nemá názor.
13: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
10: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Dobré ráno, Leni a Ráďo, vy jste moje brzda. To znělo divoce, že? Ale já mám pocit, že to je pochvala. Od rána vás poslouchám, o tetování, o drinkách, víš, nevíš, a sedím u rádia a denně neudělám nic do 9. hodiny. Jste skvělí, že umíte tak nastartovat den. Božko, děkujeme moc.
1: Děkujeme, posíláme moc. Srdíčko.
0: Já posílám vám ty 300, jak jsme se domluvili, díky. Tak jo.
1: Jenom za 300, to jsme si toho mohli zaplatit víc.
0: Nám to píše několikrát za týden. Pak se musím ještě podělit, protože zatím jsem to platil sám ty 3 měsíce. Ty říkáš, že nic platit buď si nebudeš. A já říkám, já to udělám.
1: Jakého mám úžasného kolegu, že?
0: Boží, děkujeme a vůbec vám všem, protože jak to po ránu po 6. vypadalo tak nějak jako při mrtvě, ale tak WhatsApp teď jede ve velkém, tak máme radost.
1: A také už vysvětlo sluníčko, takže možná naši posluchači reagují na počasí.
0: Nenechte se zmást mimochodem tím sluníčkem, protože jako ty teploty nejsou nějak extrémně vysoko. No.
1: Radši teplejší bundu. No a teď už je 8 hodin, to znamená, že aktuální zprávy na rádiu Čas má připraveny Honza Gavelčík.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
13: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
14: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
15: Bouračka se stala v Suchdole nad Odrou na Novojčínsku v ulici Komenského. Osobní auto narazilo do značky. Nehoda dvou aut nás potrápí v Olomouci v ulici U Solných mlýnů. Bouračka se řeší taky v Prostějově v ulici Netušilově. Tady bouralo osobní auto. Problémy jsou i v Brně v ulici Olomoucké. I tady boural osobák. A s komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu Uherské Hradiště Brno u obce Střílky. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Větší oteplení přijde až koncem měsíce. Do řeky Moravy unikla u Otrokovic neznámá látka. Fotbalisté Slavie si můžou dnes zajistit titul. Dobré ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. chladné počasí ještě chvíli vydrží. Meteorologové zveřejnili předpověď na další dny. Během 4 následujících týdnů můžeme čekat pozvolné stoupání teploty, ale hlavně víc deště. Nad 20 ale mají teploty vystoupat až koncem měsíce.
11: Morava aktuálně.
15: Ostrava posiluje podporu nadaných dětí ve školách. Město proto zahájilo spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, říká Petr Havránek z magistrátu.
16: Naším cílem není pouze jednorázová podpora nadaných žáků, ale vybudování uceleného systému, který dokáže včas identifikovat talenty a systematicky s nimi pracovat napříč všemi vstupní vzdělávání. Role koordinátora nadání je v tomto procesu klíčová. Je to člověk přímo ve škole, který má odborné znalosti i nástroje pro rozvoj potenciálu.
15: Do řeky Moravy unikla neznámá ropná látka. Hasiči včera odpoledne zasahovali nad Bělovským jezem u Otrokovic. Barevné skvrny byly vidět od Kroměříže až ke Kvasicím. Hasiči během zásahu při monitoringu využívali i drony.
11: Rádio Čas, sport.
15: Fotbalisté Slavie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku oblačný až zatažený, místy se slabými přeháníkami, a nejvyšší dnešní teploty se mají odpoledne pohybovat v rozmezí od 11 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádio Čas s Lenkou Líčkovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: ještě trošku spí, ale WhatsApp to vypadá, že ožil.
1: Ano, přesně tak. Jarmila píše, můj koktejl by nebyl jenom jeden, už můžu říkat za mladá, takže v osmdesátkách by to byl název Mladá divočina, po svatbě Šťastné období manželství. Myslím, že ten by moc populární nebyl v baru. A teď Klidný podzim života nebo Podzim života. Mám ráda víno a slivovici, tak by byla zvědavá, jaké by z toho udělali chutné koktejly.
0: Hezká, hezká.
1: Kompletní zpráva. No mimochodem, aktuálně takhle, malý kvíz, jo? Vzhledem k tomu, k čemu jsme se bavili. Aktuálně dva, ale za chvíli ve studiu tři.
0: Co?
1: Pardon, špatně. Aktuálně dvě, ale za chvíli ve studiu tři.
0: Teď už to dává větší smysl. Jo. A budeme prozrazovat víc?
1: Ne, ale rozuměli jsme si, jo? Přesně
0: půjde
1: tak
0: trošku o hlavu.
1: Ano, přesně tak. Nebo o lebku. Pokud chcete vidět víc, poslouchejte Dobré ráno Moravo na Radio Čas.

0: Ještě před chvílí dvě, teď tři lepky ve studiu Rádia Čas. Pojďte pane, pojďte paní, budeme se bát a chytat lapku.
1: Protože policie vyhlásila pátrání po jednom výrůstkovi, nebo možná muži, nevíme, on na...
0: Říkala, že nejde vidět na těch kamerách, ne?
1: Není, no je celý v černém.
0: Takže možná i ženě.
1: Takže možná i ženě.
0: Ano.
1: No, a měl všechno černé a tenisky bílé na nohách. Každopádně, co udělal? On ukradl ostatky svaté Zdislavy ze skřínky v bazilice svatého Vavřince v Jablonném v Podještědí. Je to relikvie nevyčíslitelné hodnoty, stalo se to v úterý večer a je to tedy masakr. Mimochodem, Zdislava z Lemberka, tak ta byla šlechtična, která proslula zakládáním klášterů a špitálů a v roce 1995 papež Jan Pavel II. Prohlásil za svatou a od roku 2000 je

0: patronkou litoměřické diecéze a o 2 roky později se stala patronkou Libereckého kraje. A právě její lebka byla uložena v tom jabloném podještědí a teď jí nějaký lapka má u sebe doma.
1: Za prvé doufám, že se nepletu, ale v 90. vznikl film V Erbulvice, doufám, že to je ono s Milenou Štajmaslovou, ten je o jejím životě, doufám, že to byla ona. Hmm. A za druhé, já si myslím, že dřív nebo později to vrátí on nebo ona sami, protože jako ukrást relikvii lebky ještě takhle vzácného člověka, já myslím, že se za chvilku začne bát.
0: No já jsem si spíš říkala, co s ní bude dělat, protože prodat to úplně nemůžeš. Vystavíš si někde lebku, nebo víš, jako to, je to...
1: Buď je to velký fanoušek, anebo myslím, že právě moc dobře ví, co s ní chce udělat. No.
0: Jo, jo. No, takže...
1: Jako já mám pocit, že i v tom světě jakoby těch svatých a podobně, tak jako se kradou různé ty exponáty a tak dále, takže...
0: Je to velmi známá a velmi významná relikvie, takže
1: když vidíte
0: to není
1: fotku
0: doprovodnou,
1: tak vám to něco říká, no, určitě. No.
0: Takže pokud jste viděli někoho v černém oblečení, bílých teniskách, kdo nesl v ruce lebku, tak to nahlaste.
1: Ano, přesně takhle šel z kostela, takhle jako tady.
0: A teď budou volat ty lidi z toho divadla, prosím vás, tady někdo křičí být či nebýt a má v ruce lebku.
1: Jo. Pozor, já jsem nedokázal zareagovat za vtip. Jo, já tě rozumím, jako směju se vnitřně. Ne, já se, víš, že se, ne, tak já se neumím. Víš, to zkus to říct a já se zkusím zasmát spontánně.
0: Já nevím, jestli se mi do toho chce.
1: Ne, já to nebudu parodovat, ale fakt jako, protože mi to docvaklo a já to cením. Akorát, víš, já se nesmím fórum, takže mi to líto.
0: Takže si představuju, jak teďka volají ti lidé po večerech z těch divadel a říkají
1: Lení,
0: tady...
1: nedělej to, bylo by to jako, že se ti vysmívám. Ne, nedělej to. Já bych dělal.
2: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim

0: Krásné ráno, Rádio Čas s vámi, hity, které milujete, no a podíváme se, co se píše ve hvězdách s Milanem Gelnerem.
1: My jsme mu vymysleli i taky vlastní, že jo, když je dneska ten světový den koktejlu, vlastní, jo vlastně ne, jo, ty jsi navrhovala. Už
0: já
1: ne.
0: Jsem navrhovala a ty si řekl, že chceš, aby se jmenoval jeho koktejl Starshine.
1: Starshine, ano.
0: A já jsem chtěla, aby se jmenoval Milanův shot.
1: Jo, to zní taky dobře, ale jo.
0: Ale ty si říkal, že ne, že to je prej zprosté.
1: Ne, ne, není to zprosté, ale... Znám lidi, kteří by v tom jako, no, ano, slyšeli něco chlupatého.
0: V mém světě růžových jednorožců je to prostě Milanův šot.
1: Dobře. Já jsem si vybavila, jak jsi mluvila před rokem, ale budiš. Takže bylo 8:45, hezký nový den a Milane, co tam vidíš?
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nicméně počítat bychom měli s porušováním dohod, smluv i zákonů spojenými s možnými projevy agrese a dokonce i boji. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvi se mohou těšit na zajímavé finanční příležitosti. Střelci budou mít sklon k nerozumnému jednání a berani mají naději na zajímavé dohody nebo obchody. Býci nebudou mít problém se sebeprosazením. Pany mohou zápasit se svou zvýšenou kritičností a kozorozi mají šanci na zajímavé úspory. Vodnáři se budou setkávat s častějším porušováním dohod. Blíženců by si mělo držet štěstí a váhy pocítí nárůst akčnosti a energie. Kolem štíru může kroužit láska. Ryby mají naději na zajímavá přátelská setkání a rakům budou přát hvězdy zejména v oblasti sexu a erotiky. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám před dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz. Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
2: Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz. Yes, yes.
11: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Takže dneska podle naší sociální studie, Lení, spíš WhatsAppový než Facebookový svět?
1: No Facebook vůbec, tam nikdo není.
0: Máme buď to otázku nebo výzvu vždycky na každé ráno od pondělí do pátku s Lenčou a Radimem. Někdy je to velmi vděčné téma pro všechny sociální sítě, někdy pro ty WhatsAppové a někdy pro ty Facebookové.
1: Ano, a dneska frčí víc WhatsApp, dneska se vás ptáme na to, jak by se jmenoval koktejl, kdybyste ho měli pojmenovat po svém životě.
0: My jsme vyrazili do ulic Moravy a Slezska a překvapilo mě, že to má půl minutu, protože jako když někoho překvapíte s mikrofonem, tak jako musí hodně dlouho přemýšlet, aby nějakou esenci toho koktejlu dal, tak schválně.
2: Asi radost, protože jsem ráda za to, že mám zdravou rodinu a to je pro mě to nejvíc.
3: Tak to opravdu netuším. Nic kreativního by to určitě nebylo. Život vesnického kluka ve velkom městě, víme tomu.
4: Celkem fajn život.
5: Všechny dva prostřední úpad. Mám štěstí na napady. Obrubníky jsou zradná věc.
6: Maras.
1: Já miluji piňa koládu, ale asi se to ke mně moc nehodí, takže spíš by to bylo nějaké torpédo, tornádo, něco takového, prostě hrozný mix všeho asi.
7: No tak jak bych ho pojmenovala, ten koktejl, třeba slunce.
8: Zlatý mok.
0: O, to je zase něco trošku jiného, přesně tak.
1: Ale líbilo se mi nejvíc obrubník a torpédo.
0: Tak moje favoritka je paní, to je přesně, přijde k tomu baru. Už taková jako mírně znavená něco a řekne, prosím vás, celkem fajn život. Protože paní zněla strašně odevzdaně. Celkem fajn život.
1: Počkej, a ve tři ráno. No. Celkem fajn.
0: Ona tak řekla, celkem fajn život. A mám pocit, jako, že by to byly tak jako celkem fajn suroviny. Jo, jakože lehce pospotřebujte do, ale prostě celkem fajn.
1: Ale dá se. Dobře, co vy a váš koktejl? Facebook anebo WhatsApp 7766 12800. Pište, nahrávejte.
0: Za 4 minuty půl deváté.
9: Dobré ráno, Moravo. Na Rádiu Čas.

0: Hříšný tanec, hříšné ráno. No spíš dobré ráno, Moravo na rádiu Čas. Radim Lenka s vámi i v 8 hodin a 29 minut.
1: Tak poprosím názor Mirky, to je naše, jakoby naše pracovní pojmenování, když se má někdo k něčemu vyjádřit, nebo spíš, když se někdo chce k něčemu vyjádřit a podobně. Tak jenom tak se naceť, jo? Jenom prostě jakoby esence toho, co teď uslyšíš, jako jestli líbí, nelíbí, co to s tebou dělá a podobně. Chceš zavřít oči nebo to? Jo, takže prostě jenom užívej.

0: Tak kdyby nespívá, to je španělština?
1: Italština.
0: Italsky, tak bych si myslela, že je to šer.
1: No jo, ne, je to pán, je to pán.
0: Počkej, to je pán?
1: To byl pán, jo, ještě.
0: Ne, ještě jedno.

0: Víš, jak to zní?
1: No.
0: Jako nějaký song z Eurovize.
1: Špravně, špravně. Včera proběhlo první semifinále.
0: Aha.
1: Mimochodem Itálie, jo, ono se to jako nemálo ví, ale zapomíná se na to, Itálie postupuje automaticky, protože je to jeden z těch zakládajících států,
0: aha,
1: takže to byl právě Ital. Mě teda jakoby hodně baví, protože je to trošku jiné než ty eurovizní. Pán vypadá hodně zvláštně, nebo já ti ho vlastně můžu ukázat na doprovodném videu.
0: Ale mě to hodně zní jako Eurovize song, teda možná z těch dřívějších let.
1: Tak,
0: teď...
1: on totiž zní jakoby v podstatě takové jako ale krásně retro.
0: Ano.
1: Nemají to, či to je to slava, ježmar, mám úplně husinu, jako partnerství a svatby. My jsme měli velkou diskuzi s kamarádem Marťou, jo, protože ten byl absolutně proti a podobně.
0: Proti nicméně, svatbě?
1: Ne, proti tomu songu.
0: Jo, takhle. Jako
1: podobně, jo. Včera jsme se moc neshodli, jo.
0: Aha.
1: A shodli jsme se, že první semifinále teda...
0: Nic moc,
1: žádný,
0: jo. Já jsem neviděla, no, protože no. Já nejsem úplně největší fanoušek, ale
1: já
0: tak uveď mě do...
1: No ne, a nejlepší bylo, že ten pán, jenom si ho takhle jako prohlídí na obrázku, říkám, on vypadá nějak zvláštně, tenhle ten jakoby mladík, jo, a podobně.
0: No a jo, ten jo. Hlas, já bych nepoznala, že je mužský.
1: Jo, ale vidíš ho, jo?
0: Jo, vidím.
1: A já říkám, to takhle jako, on to vypadá nějak nepřirozeně, a potom moderátor, mimochodem skvělý jako český dubbing a komentátor, říká, se svou manželkou už je 30 let. Jo, takže už vím, proč vypadá trošku zvláštně, protože myslím, jakože sem tam asi něco navštíví, no, ale
0: jo,
1: to,
0: ano,
1: se, to
0: ano.
1: Se může, no.
0: Že se nechá tak nějak trošku vylepšit, jo.
1: Takže Itálie už je automaticky ve finále a my musíme držet palce zítra v druhém semifinále, jako pátí v pořadí budeme zpívat.
0: Jo. Já teda Eurovize nic moc, ale loni mě moc zaujalo Barabara Bastu.
1: Ježišmarja, jsem Saulu zbožňoval, přesně tak.
0: Jakoby. To teda jo. No, a
1: myslel jsem, že kluci vyhrají, no.
0: No a i Espresso Macchiato nebo něco takového, to byla zase sranda, no. Takže aspoň něco takového, Ital dobrý zatím,
1: jo,
0: za
1: jo,
0: mě,
1: jo.
0: No. A máš tam nějaký třeba úplně průšvih nebo něco, co bylo jako vyloženě mimo?
1: Já jsem se zlobil, tak jo, já to
0: zlobil pustil. Ses?
1: Jednou jsem se zlobil, protože jinak to víceméně licovalo. Portugalci, to bylo nějakých 5 chlapů, takových Krev a mlíko,
0: no.
1: Podobně, tak zpívali nádhernou jako baladu, krásnou písničku, melodii a podobně, ti nepostoupili.
0: Aha,
1: a co postoupilo? A zdravím naše sousedy, já vás mám strašně rád, ale Polsko. Pardon, já ti...
0: Rád je úplně dotčen, no, tak, ty jsi dotčen,
1: no,
0: totálně,
1: trošku,
0: že Poláci postoupili.
1: My jsme to vůbec jako nepobrali, jo, ale lidi strašně tleskali a

0: ale tak mě to tak uklidnilo, že vlastně v podstatě hitem může být i píseň.
1: Ne, ty jsi říct, hitem může být cokoliv, že?
0: No ne, tak, tak ta textová vytíženost jako...
1: Ne, na to bychom se neměli během Eurovize moc soustředit. Ne. Jakoby na... Ježišmarja, jsem si včera na tebe vzpomněl. To jsem si zapamatoval, řekni. To byla jiná písnička, no. A kde bylo I'm a fire, you are liar. To byl refrén. Já jsem hrozný, tak ale a já tím žiju, jo, a proba, tak ale taky potřebuji, ať to má trošku jako štábní kulturu.
0: Aspoň trošku,
1: ano,
0: že?
1: Fajn.
0: Ať to není jenom láska,
1: takže
0: páska,
1: si, tak,
0: že?
1: Takže si rozumíme, no.
0: Jo, rozumíme. No tak držíme pěsti tedy, kdy je to další semifinále, dneska
1: nebo zítra? Ve čtvrtek, to znamená v pátek ráno si povíme, jestli jsme postoupili, no.
0: Takže zítra. No, Daniel Žižka, že? Žhavé Žižko v ohni.
1: No.
0: Tak uvidíme, jestli trumfne Poláky, no.
1: No takhle, ostudu jsme si neudělali, ale jo, tam je naštěstí jediná výhoda, že prý půlku z toho rozhoduje odborná porota, Polsko, to, nic nejme toho. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: C, když něco, tak Allegro.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Kámen a zahrada.
5: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
4: Kámen a zahrada.
5: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
4: Kámen Zahrada.cz.
6: Edo, zase mám tak těžké nohy.
7: V lékárně jsem koupil Vesvein.
6: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
7: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
6: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: No tak tohle už je esence kolegy Aleše Šklubala, který za chvíli dorazí, aby se vám věnoval, třeba i vám na pracovištích. Nicméně teď stále Lenča Radim a 13.5. je vlastně de facto den D, už doslova za pár hodin vás pozveme na obrazovky, kde jsme občas k vidění i my, televize Relax.
11: Už dneska v 16.55 se můžete těšit na sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou.
10: Přesně tak, pokud nestíháte ty středy odpoledne, tak opáčku vždycky v sobotu ve 14 hodin. A pokud se nepletu, příští týden 19., což bude v úterý, někdy krátce po obědě, se staví i do studia Rádia Čas vás pozdraví.
11: Takže pokud byste měli nějaký dotaz, určitě si ho připravte. Mm-hmm. Jinak dneska nejenom, že pan Machytka bude mluvit, ale bude tam mít taky spoustu zajímavých hostů, takže rozhodně si tuhle sérii nenechte ujít.
10: Jo, takhle, v tom dnešním, jo.
11: Teď
10: jsem odešel, teda myšlenku
11: ano,
10: se přiznám.
11: Ano, ty jsi byl pryč.
10: No, já jsem chtěl připomenout, že vlastně máme i ženskou obdobu Evu Riegler, že jo.
11: Přesně
10: a to zase
11: tak.
10: Zítra pro změnu po 10. dvouhodinovka speciálu, takže komplet balíček.
12: Hity, které milujete.

0: No, rád bych četl vaše memoáry, to je speciální vzkaz přes WhatsApp Rádia Čas pro Jitku, protože k dnešnímu tématu, jak byste pojmenovali koktejl, koktejl inspirovaný vaším životem, napsala Kalašnikov.
1: Aha.
0: No, takže, takže jako v podstatě řekl bych jako jedna rána za druhou, asi tak?
1: Jeden šot za druhým šotem.
0: Máme tady taky název Esence života a kdybychom to měli obrátit, protože teď už to necháme Alešovi, ať se taky vyřádí a vyzve vás. Leni, jak by si svůj koktejl nikdy nepojmenovala, kdybychom to obrátili? Jak by se nikdy nemenoval?
1: Studna smutku. To bych nechtěla pít.
0: Ne, ne, ne, to znamená, jakoby, není to ani esence tvého života, jo?
1: Ne, no jak kdy?
0: Bože můj, studna smutku, to je, kdo by si to dal, že jo?
1: Nikdo.
0: To jsi řekla dobře, no.
1: No, co ty, jak bys nepojmenoval nikdy ten koktejl?
0: Já nevím, teď jsem chtěl říct úplně intuitivně, ale já mám pocit, že to by byl hit. Nadržená harpie, ale nevím, proč
1: tak to bych si dělala.
0: Já vím, že jo, právě tak. Mimochodem, četla jsi Roniho dceru Loupežníka? Nebo viděla aspoň nějaké své zpracování?
1: Ne, ne, ne.
0: Prostě jako klasické jako severské dílo, v podstatě pohádka, kterou já jsem na tom ujížděl a pak, když jsem viděl televizní zpracování jako dítě, tak jsem zase tři noci nespal, protože televizní zpracování harpí, teda zážitek, no.
1: No, no. Ale to bych si dala, co by v tom bylo v nadržené harpii?
0: Nadržené harpii?
1: Mohlo by to být, já to úplně miluju, jak my vymýšlíme tady náš merč Dobrého rána, protože už tam máme tričko s nápisem Ráďa se cpe banánem a teď bychom měli koktejl nadržená harpie.
0: A to bych si, ale to bych klidně nosil na tričku já. Přesně tak. Já mám pocit, že to zatím vítězí jako nejvíc esence mého života. Hele, kdyby to mělo třeba, protože já nepiju už, ty možná vlastně de facto taky moc ne,
1: ne.
0: Tak kdyby to bylo, co mi kdysi chutnalo, tak to bylo třeba desertní víno Kagor, to bylo z Moldávie. I ta pálenka, jsem tam. Ano, i whisky jsem měl rád a podobně. No já myslím, že možná by stačilo jako jeden, jak se tomu říká, to není štamperlička, jeden takový ten, jako
1: takové
0: jedna,
1: to malé, takové
0: jedna
1: to malé,
0: sklenička, přesně tak.
1: Ano, jak z toho pil James Bond Protřepat ano, nemíchat, tak, tak no. Takový ten malý koktejl.
0: A myslím, že by stačilo jedno a už byste druhý den došli do práce.
1: Já myslím, že short se tomu říká, jo, že jako short koktejl. No. Takže jo, tak se těším, že si dáme někdy nadrženou harpy.
0: Absint tak ještě by tam byl.
1: Tak to už bychom ráno rozhodně nedošli. Nikam.
0: Prosím vás, pište, nahrávejte, chtěl jsem říct, fočte, ale ten koktejl ještě není na světě, takže na to si ještě počkáme. Radio Čas. Hity.

0: Mám na teba chuť.
1: Ježíši Kriste, počkej, vydrž. Dostaneš Aleš Škubal, studia Rádia Čas ve studiu. Teď jsem řekl špatný slovosled. Aleš Škubal ve studiu Rádia Čas, nemám, protože máme nervy. Půjčíme ti náš jingle, Ali.
2: Očima Mirky.
1: Tak teď budeš Mirka Spáčilová, prosím tě.
3: Ano. Protože Ali byl včera v kině na Ďábel nosí Pradu dvojce se tak. Svojí milovanou ženou, tak jaké to bylo? Nemyslím s tou ženou, myslím ten film.
1: Nechceme žádnou pointu, ano, jenom spíš esenci a třeba jako jestli stojí za to.
4: Hele, úplně popravdě.
3: Jo? No tak samozřejmě.
1: Ježiš, no tak ne, to, ne, to se mi nelíbí.
4: A takhle, jako dobře, já to řeknu očima Mirky. Souhlasím s ní, absolutně. Se Spáčilovou.
3: Já nevím, co ona říkala, ale o tomhle filmu.
4: Jo, takhle.
3: My to máme jako, že my to kritizujeme.
1: Ona říkala, že nejvíc hráli kostýmy, ne?
4: Ne, ona říkala, že nebýt tam Meryl Streep, tak to není ani C-čkový film.
3: Teď mě bodlo u srdce.
1: Ale že v Kozorohu to tak nesmíš brát. Nemá ty emoce na to.
4: Já jsem, víš co, já jsem viděl tu jedničku a říkám si, já vím, je to pro ženský film. A já si říkám, já se tak těším na tu dvojku, víš? A my jsme, to je takový příběh.
3: Ale jednička se ti líbila.
4: Absolutně, 100%.
3: Jo, tak to je hájno.
1: Ale říkám, sestřenka řekla, jakoby pomalejší začátek, ale pak se to rozjelo, každý říká jinak, jo.
4: Hele, a my jsme byli jakože v kině a čekali jsme a měli jsme dlouhou chvíli, tak jsme chodili po nějaké elektroprodejně, neřeknu značku, a tam jsme se stavili tam a přišel takový mladý muž a říkal, vy tady vypadáte, jako byste chtěli všechno koupit, všechno si prohlížíte. Já říkám, ne, my jdeme do kina, tak si krátíme čas. Na co jdete? Ďábel nosí Pradu dvojka. Jo. Musel můj kolega tady z práce jít se svou ženou na ten film. Říkám, no já mám stejný osud. No, tak to vám nezávidím, naschledanou.
1: Ne, hrozné to nebude, prosím tě.
3: Já se bojím.
4: Ne,
3: já jsem to ještě nebyla,
4: totiž. To je pohledem Mirky a mě, takže běžte.
3: Pohledem Mirky, jo.
1: A ty jsi říkala, počkej, ještě včera jsi říkal, že tě čeká jeden kulturní zářez, taky film, nebo říkal jsi včera dva tituly, nebo dva
4: zářez. Billie Eilish.
1: Billie Eilish, přesně tak, kinoverze jeho turné Hit Me Hard and Soft, říkám to dobře?
3: Ano,
1: jo,
3: je to
1: přesně tak.
3: Tak
1: v režii Jamesa Camerona. Takže.
4: A já jsem slyšel tebe, jak jsi o tom vykládal, že máš ty, je to jenom ve 3D, jo, že máš ty brýle, no, prostě stojíš v tom publikum, to asi bude zážitek.
3: To, jo, tak já to nemůžu jít, no.
1: No, tak jsme se přeptali.
3: Já mám, co ty k tomu říká, tu pozrakost?
1: No.
3: Ne, no tak zase komentář, že? Ráda se kousla do prstu.
4: Jakože by si nasadila ty brýle a stála bys tam úplně sama.
3: Ne, já jsem zkoušela jít jednou do 3D kina, no. Ale já to nevidím, protože já na jedno oko vidím míň a mně se ten obraz nespojí.
1: Tak ať uzavřeme kolečko.
3: No ale tak počkej, co jsi chtěl říct?
1: Ne.
3: Řekni.
1: Tak jsi začala tupo, no tak jako pro boha.
3: Teda,
1: tak jsem
3: mohla,
1: ne, ale vůbec, já jsem neřekl ani slovo, Lenko Líšková.
4: Počkej, ale teďka mi tak napadá, jako, jak jsi mi nedávno říkala, jak jsi mi ne, a te, jakože fakt nevidíš. Ten Ráďa, to je ale fešák. A fakt nevidíš.
1: Jo, vlastně vy dva tak spolu jako souzníte, že jo. No.
4: Ale nekopej mě tady pod stole.
3: Ráďu vidím dobře. Na toho,
4: nepotřebuji
3: 3D.
1: Dvě zemská znamení, já bych vám přál společná. Ty se, Alex, jsem se musel kousat.
3: Já jsem chodila jednou s Kozorohem.
1: Podobně, jo?
3: No.
1: A jste spolu?
3: Ne.
4: A jak to dopadlo, no strašně.
3: Dopadlo to, jak Ďábel nosí Pradu dvojka.
1: Prosím tě, jenom pro jistotu, jo. Tímto zdravíme našeho šéfa, který je jediná čestná výjimka, jo?
3: Ano.
1: Ano, tak v Kozorohu.
4: Ano.
1: Ali, krásnou směnu.
4: Děkuju.
5: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. Love in my car,
0: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Volkswagen.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
11: Kámen a zahrada.
12: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
11: Kámen a zahrada.
12: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
11: Kámen Zahrada.cz.
13: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
14: Problémy jsou právě teď v Ostravě Porubě na Opavské ulici. Na výjezdu od Vysoké školy Báňské ve směru k Opavě tady bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky v Kuřimi v ulici Legionářské. Tady se stala vážná nehoda, osobní auto tady srazilo chodce. Na místě zasahují záchranáři. Bouračka se stala i v Suchdole nad Odrou v ulici Komenského. Osobní auto tady narazilo do značky. Nehoda dvou aut se řeší taky ve Vyškově na ulici Brněnské. I tady zasahují záchranáři a problémy jsou taky na dálnici D55 na trase Napajedla Hulín. Na 34. kilometru stojí porouchané nákladní auto.
15: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Obědy v restauracích jsou čím dál dražší. Ostrava Poruba opět láká na sdílko. Hokejisté mají za sebou první trénink ve Švýcarsku. Dobré dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za polední menu v restauraci si připlatíme. Průměrná cena oběda v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Podle televize LTV Plus to platí hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun víc než v dubnu minulého roku.
15: Morava aktuálně.
14: V ostravském obvodě Poruba začal 6. ročník akce Sdílko. Každé 2 roky představuje regionální obchodníky a podnikatele. Je určené lokálním tvůrcům, designérům, gastropodnikům, spolkům i neziskovým organizacím. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla o 0,1% bodu na 5,2%. Úbytek lidí bez práce je dán začátkem sezónních prací ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a taky v turistickém ruchu i lázeňství. Jak uvedl ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
16: Nejvýraznější změny pozorujeme v okrese jesení, který je typický svou vysokou sezóností a významný podíl pracovních příležitostí se zde otevírá právě na jaře. Minulý měsíc tento okres vykázal 3. nejvyšší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
14: Nezaměstnanost v Česku klesla na 4,9%.
15: Rádio Čas, sport.
14: Čeští hokejisté mají za sebou první trénink ve Švýcarsku. Odehrají tam základní skupinu B na mistrovství světa. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blimel. A dnešek bude podle předpovědi oblačný až zatažený, místy se slabými přeháníkami. Nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 11 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9 pokračuje dopoledne na Rádiu Čas, teď už s Alešem Šklubalem.
17: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
18: Rádio Čas.

0: Teď jsem si vzpomněl na tu legendární hlášku vodka, martini, protřepat, nemíchat. Ano, tohle řekl slavný...
1: James Bond.
0: Ano, přesně tak, James Bond. Tak pojďme si nalít inspiraci do skleniček, pojďme zjistit, jak chutná život. Jak byste tedy pojmenovali koktejl, nevím, drink, inspirovaný vaším životem. Já jsem přemýšlel nad sebou třeba gin tonic, kde se to sladké míchá s tím hořkým, ale to je život. Takže pište Facebook, WhatsApp, tady jsou drinky, které namíchal život sám. Já to teď vidím na hudební mix, hejte, které milujete, takže od Aleše Škovala tady z časáckého studia Fajn středu s Rádiem Čas. A krásně si to namixujeme, protože já vždycky říkám, že jako dobrý koktejl není ani život o té jedné ingredienci, že jo? Yes.

0: Jak byste pojmenovali koktejl, drink inspirovaný vaším životem? Já se z rádia čas zeptám. Naše debata, a já to řeknu takhle, to je takový mix zážitků lidí, nevím, nálad, průšvihu, občas i věcí, které jsme tam rozhodně nechtěli přidat, ale život nám to tam prostě šoupnul. A tak životní drink s námi namíchala třeba Táňa. Táňa píše, můj koktejl by se jmenoval Velká mela nebo Divoký vír. Co by měl obsahovat, netuším, ale určitě by obsahoval špetku chili. Ostatní ingredience dle fantazie. Rozumím, trošku to pálí. Jitka píše, můj koktejl by se jmenoval Kalašnikov. Tak a ještě třeba Eva, a Eva napsala, ahoj všem, můj název koktejlu by byl Gejzer zážitků nahoru dolů. Krásně, co by to asi obsahovalo, takový koktejl, že jo? Každý asi podle svého. Jinak raz za čas, píše Eva, si ráda dám daiquiri jahodové. Mňamka. Evo, děkujeme, a já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku a já tu Evu umocním, protože opět je s námi Eva. Evi, já přeju hezké dopoledne, tak ten váš koktejl, životní.
1: Ahoj, tak můj drink by se jmenoval Neskutečný chaos. Ahoj.
0: Tak tam bych mohl taky přiložit polínko, že jo, od těch, já nevím, dejme tomu 15 let potom nahoru. No, chaos. Ale tak se vždycky říkám, jestli by nás to bavilo, kdyby ten život byl taková ta rovná čára, že by to nebylo nahoru dolů a že by to nebylo tak zajímavé. Že by nás to bavilo? Nevím. Tak jak byste pojmenovali koktejl? Drink inspirovaný vaším životem. Facebook, WhatsApp, napište. A klidně i hlasovka. 77 66 12 800. Jsme Rádio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
10: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
11: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hrad Hukvaldy EU.
12: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
13: Hity, které milujete.

0: Už ani nevím, kolik diet jsem vyzkoušel, já mám takový pocit, že je to takový věčný jojo efekt, prostě je to alchymie, že jo. No, chutě schladit je velmi těžké, zvláště večer u televize, to mám vyzkoušené. Ale kdybyste chtěli takzvaně jít do sebe, tak už od 13. května, to znamená ode dneška, se můžete na televizi Relax každou středu od 16.55 těšit na sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity. Je to doktor Evžen Machytka. Dozvíte se o nejnovějších metodách léčby, radí, jak zdravě hubnout. Jinak pořadu také rozhovory s dalšími odborníky na léčbu nadváhy. Takže tady platí každou středu, to znamená i dneska 16.55 televize Relax. No a potom v repríze vždy v sobotu ve 14 hodin. No, já když řeknu hity, které milujete, tak to má také váhu, že jo? Ale takovou tu správnou. Takže tady je další nášup muziky. Hrajeme pro vás, tak mě se líbí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Venku se nám dělá krásné, no, lepší počasí, ať to vydrží, protože jednak víkend, že jo, spoustu aktivit a také báječných akcí. Tady jsou tipy ode mě a hned potom předpověď na dnešní den. A samozřejmě k tomu dál hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Pokud ještě nemáte plán na víkend, tak rád pozvu na otevírání lázeňské sezóny a je to v Lázních Teplice nad Bečvou. Tady v sobotu tradičně celodenní program zaspívá Voxel, na místě řemeslné trhy, aktivity pro děti a také přehlídka veteránů. Prostě skvělá zábava pro celou rodinu. Oldies, megahity a také k tomu tanec. To bude jedinečný taneční podvečer u příležitosti Dne matek. Akce ve Společenském domě Havířov 17. května od 17 hodin do 21 hodin. Čeká vás tady večer, večer plný s muzikou, která prostě nestárne, která vás přenese zpátky do let úžasných vzpomínek. Tak a ještě k tomu krnovský Kofola klub zve na koncert zpěvačky Raduzy. Koncert tento pátek od 20 hodin. Skvělé zážitky, dobře se bavte. I s Rádiem Čas dál posílám tady od nás hity, které milujete.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
1: Radio Čas.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110

0: Obzumy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Taky po desáté naše téma, a to drink života, takže klidně pište, připojte hlasovku 776612800. Já připomenu také dnešní Víš, nevíš s Lenkou a Radimem. No a turistů v Česku přibývá více, v našich zprávách s Honzou Gabelčíkem. Od Aleše Šklobala tady z Časáckého studia Vydařenou středu a bude 10.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde?
5: Od lesa, koupí auto od Esa.
6: Radisox, ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Stále jsou problémy v Ostravě Porubě na Opavské ulici v úseku mezi křižovatkami z ulicí 17. listopadu a z ulicí Pustkoveckou. Bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Vyškově na ulici Brněnské. Tady u nehody zasahují i záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Olomouci v ulici Hejdukově a rovněž v Brně v ulici Kořískově. A záchranáři zasahují taky v Kuřimi v ulici Legionářské. Tady se stala vážná nehoda.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Turistů přibývá i tak, ale hotely méně vydělaly. Bohumín modernizuje veřejné osvětlení. Fotbalisté Slovácka v boji o záchranu porazili Ostravu 2-1. Dobré dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá turistů, hotely ale přesto vydělávají méně. V prvním čtvrtletí letošního roku v tuzemských ubytovacích zařízeních přespalo o 5% víc lidí než loni. Tržby ubytovacích firem přesto meziročně klesly skoro o procento.
11: Morava aktuál.
10: Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. Staré sloupy a energeticky náročné sodíkové lampy aktuálně mizí z hlavní skřečoňské tepny. Nahrazují je moderní LED svítidla. Více nám řekla mluvčí Jana Končítková.
12: Modernizace veřejného osvětlení ve Skřečoni probíhá po etapách a vyžádá si krátkodobá omezení v dopravě. Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje průběžně mezi 10. a 31. květnem. Vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinou odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
10: Například ve Vrbici se město inspirovalo u Karvinského moře a využilo solární technologii. Obec Hlubočky Mariánské údolí u Olomouce se dočká nového přírodního koupaliště. Stavba tu pokračuje už 3. rokem. Letos má skončit výstavba bazénové vany. První návštěvníci by se tu mohli osvěžit příští rok v létě.
11: Rádio Čas, sport.
10: Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby 1. fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Slezané z minulých 8 kol uhráli jenom bod a z poslední příčky ztrácejí 2 kola před koncem nadstavby, 3 body na Duklu. Odpoledne by mělo být oblačné až zatažené místy i se slabými přeháňkami. Teploty se mají pohybovat do 15 stupňů. Tolik zprávy, po 10. pokračuje dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklobalem.
13: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
11: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Není s ním spojený, takže
0: ty jsi zívla, že?
14: Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
15: Ale to není téma.
14: Ale nenudím tě, že?
15: Ne.
14: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
15: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
11: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půl noce, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Rádio

0: U Telešně Škol byla fajn středu s rádiem Čas. Dneska společně mícháme život do nápojů a tou míchačkou sdělujeme všechno o našem životě. Takže jak byste pojmenovali koktejl? Drink inspirovaný vaším životem. Náš pomyslný bar, samozřejmě Facebook, WhatsApp. Za chviličku jsem tam i s vašimi koktejly života. Jinak za pár minut je kolegové Radim a Lenka ve Víš, nevíš. No a všude kolem vás hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Ono, co si budeme, někdy je život sladký jako likér, jindy zase hořký jako tonik, ale spravedlivé je, že jsme na tom úplně všichni stejně. A taky já se z Rádia Čas ptám, jak byste pojmenovali koktejl, drink, inspirovaný vaším životem. I když to budeme s humorem, tak na těchto těch míchačkách je určitě kus pravdy a Ali napsala. Můj drink by se jmenoval Nahoru dolů, jelikož můj život je nahoru dolů. Když jsem nahoře a spokojená, tak hned zase přijde to dolů. No, tak to asi máme, máme tak nějak podobně. Všichni Ali. Děkujeme. Petr napsal pozor. Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, višňovka, ořechovka, vanilková. Já tuším, že v tom filmu ten generál potom dodal vypumpovat žaludek. Ono vypumpovat život a vrátit to do toho původního stavu asi nejde, ale po zkušenostech si to můžeme tak trošku namíchat, nastavit lépe. Takže platí Facebook, WhatsApp, jak byste pojmenovali svůj drink inspirovaný vaším životem. Já mám někdy pocit, že to je u mě Long Island, taková směs všeho možného, která nějak funguje, ale nikdo přesně nechápe jak. Takže pište, kolegové, Lenka a Radim, za chviličku na našich vlnách budu připomínat ranní víš, nevíš, takže do toho se můžete klidně přidat, zapojit. No a z rádia Čas, hity, které milujete, ať jsou všude kolem vás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Rádio Čas. Hit

0: Rádio Čas všude s vámi i hity, které milujete všude kolem vás. A pozor, pozor, i dneska po ránu se na Rádio Čas hrálo Víš, nevíš. Fakt si samozřejmě Lenka, Radim a také Honza. Takže připomenu, a když už se ptám na to Víš, nevíš, tak schválně zkuste si tipnout. Zkuste si tipnout, jak často myslíme za den na sex. Je na to průzkum, takový zajímavý průzkum, ale už dopředu můžu říct, že ta hláška z pelíšku od Bolka polívky, to rozhodně není.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak dáme si audio. Dneska slaví 61 let tento pán, schválně, když tak napovím, jo?
4: Zřejmě, že u některých těch dam byla léčba úspěšná, tak je ten sad růží, který tam existuje, tak ženy se vracely a pokud se jim podařilo otěhotnět po léčbě, tak zasazovali růže a...
5: Až Pavlásek?
3: Ne. Když řeknu svět sportu?
4: Nebo až potom doma.
6: Jaromír Bosák?
3: Jasně, přesně tak.
6: Že jo?
3: Jasně. Dobře, vědecká, dobře. Tady máme dál v roce 1917, ale baví vás to, ne?
5: Jo,
3: 1917 se odehrálo první ze série Zjevení panenky Marie, dneska to máme hodně svaté.
6: Zase panna Marie.
3: Třem malým dětem ve Fátimě, jo. Fátima je dneska už legendárním poutním místem. Kde ji najdeme?
5: Portugalsko.
3: Šikovna divucha,
6: cestovala Lenka.
3: No a dneska by měla narozeniny... Včera jsme se o tom bavili. Panovnice Marie Terezie,
5: ano.
3: Jejího partnera, počet dětí, dobu vlády jsme probrali už asi 100krát.
6: Narodila se 1717, to je hezké číslo, to vím.
3: Tak, já vám prozradím, že zemřela na zápal plic, poté, co se nachladila. Ale při čem, se ptám.
6: Nachladila
5: se... na koni.
6: Někoho doučovala třeba něco.
5: A nebo padla do nějaké vody.
3: To bylo po půldenní návštěvě královských stájí, po koupání ve studené vodě... Na vyhlídkové jízdě lodí, případně na lovu bažantů.
6: Na lovu bažantů.
3: Také královské, že? Hodně.
5: Takže to nebude. Já jsem pořád u těch koní, já dávám ty stáje.
3: Mm-hmm.
6: Já trvám na bažantech.
5: Dobře, tak když Honza trval, tak dáme bažanty.
3: Ať trvám.
6: Wow!
3: Jak mám reagovat, aby vás mátl, ale děcka, to je všechno, no.
6: No tak super. To je paráda, rádio, wow!
1: Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: A tohle mě rozhodně pobavilo, jak říkal Bolek Polívka ve filmu Pelíšky, každý obyčejný muž myslí na sex každých 7 minut. Ono žádná studie, ne, to nepotvrdila, ono kdyby to byla pravda, tak asi muži myslí na sex tak 100x za den, což není možné. Američané ale na tohle téma průzkum udělali. No a v něm se říká, že 54% mužů přiznalo, že na sex myslí několikrát za den. 43% řeklo, že několikrát do týdne. No a 4% méně než jednou za měsíc. Ono sečteno a podtrženo, průměrný muž tedy měl 19 takových myšlenek za den a průměrná žena asi 10. Ale Bolek Polívka to vidí trošku jinak.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
3: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Dělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
9: Kámen a zahrada.
8: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
9: Kámen, pomlčka, zahrada.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: Oběd, tak to je moment, kdy se celý národ tak na hoďku zastaví a řeší jediné důležité otázky, co je dneska v menu. A já to vím docela přesně, protože v obědovce křupavá pizza. Za pár minut i třeba vy máte od nás na stole mobily po ruce. Od Aleše Škubala z rádia čas vydařenou středu a teď už Honza Gavelčík, nejnovější zprávy a bude 11.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
6: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
7: Zdržíme se v Ostravě Porubě na Opavské ulici v úseku mezi křižovatkami z ulicí 17. listopadu a Pustkoveckou. Bourala tady dvě osobní auta. Nehoda nás potrápí taky v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Kolony se tvoří taky v obci Napajedla na Zlínsku v ulici Nádražní. Tady probíhají silniční práce. Vážná nehoda se stala ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťku v ulici Svatovícké. A záchranáři právě teď zasahují taky ve Vyškově v ulici Brněnské. Bourala tady dvě osobní auta.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Větší oteplení přijde až koncem měsíce. Do řeky Moravy unikla u Otrokovic neznámá látka. Házenkáře čeká play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Dobré dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Chladné počasí ještě chvíli vydrží. Meteorologové zveřejnili předpověď na další dny. Během 4 následujících týdnů můžeme čekat pozvolné stoupání teploty, ale hlavně víc deště. Nad 20 ale mají teploty vystoupat až koncem měsíce.
8: Morava aktuálně.
7: Ostrava posiluje podporu nadaných dětí ve školách. Město proto zahájilo spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, říká Petr Havránek z magistrátu.
9: Naším cílem není pouze jednorázová podpora nadaných žáků, ale vybudování uceleného systému, který dokáže včas identifikovat talenty a systematicky s nimi pracovat napříč všemi vstupní vzdělávání. Role koordinátora nadání je v tomto procesu klíčová. Je to člověk přímo ve škole, který má odborné znalosti i nástroje pro rozvoj potenciálu dětí.
7: Do řeky Moravy unikla neznámá ropná látka. Hasiči včera odpoledne zasahovali nad Bělovským jezem u Otrokovic. Barevné skvrny byly vidět od Kroměříže až ke Kvasicím. Hasiči během zásahu při monitoringu využívali i drony.
8: Rádio Čas, sport.
7: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Zápas začne v 8 hodin večer. Odpoledne bude podle předpovědi oblačné až zatažené místy se slabými přeháňkami a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat v rozmezí od 11 do 15 stupňů Celsia. Zítra už by se mělo mírně oteplit. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
10: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Není s ním spojený, takže pravdě... Ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
12: Ale to není téma.
11: Ale nenudím tě, že?
12: Ne.
11: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám, já to znám.
12: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. Rádio

0: I po 11. bude aktuální naše téma, jak byste pojmenovali koktejl, drink inspirovaný vaším životem a proč míchaček je spoustou. Za chviličku je budu servírovat podobně jako obědovku Rádia Čas. Takže od Aleše Šklobala tady ze studia mňam kouzní hodinu a tohle bude taky šmakovat. To jsou hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: Úplně stejně jako mý kolegové, já se dneska rád zeptám, jak byste pojmenovali koktejl, tedy drink, inspirovaný vaším životem a proč. A Jana, a to mě pobavilo, píše Sex on the Beach. Je to název, který slibuje víc, než realita doručí. Krásně ze života. Hanka napsala shot tequily, krátký, intenzivní zážitek a pak lituješ všeho. A nebo Dana, to je také hezké. Voda s citronem, snažím se dát život dohromady. Tak já mám takový pocit, někdy mám takový pocit, že ať mícháme, jak mícháme, život si to stejně namixuje po svém. A neuděláme nic. Facebook, WhatsApp, napište a klidně přidejte humor. Dneska večer, pozor, dneska večer na Rádiu Čas také filmový klub, chcete-li Film Time, s Tomášem Michalíkem, a co v něm, víte za chviličku. Teď ale, a to určitě taky víte, hity, které milujete, posílám za vámi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
5: Ska, ska, ska, ska, ska, ska!
6: Letos na vás čeká z brusu nové Skaláčkovo interaktivní hřiště a nové sladké občerstvení u Jelena. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Více na skalkaostrava.cz.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: U Taleše Pourové dopoledne s Rádiem Čas a také dobrou chuť a to bude za chviličku platit i pro naši obědovku Rádia Čas. I dneska to bude krásně voňavá křupová pizza. I dnes to bude krásně volně, takže pokud jste svou firmu registrovali, nenechte si ujít, určitě buďte ve střehu.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Pokud ještě nemáte plán na víkend, tak rád pozvu na otevírání lázeňské sezóny a je to v Lázních Teplice nad Bečvou. Tady v sobotu tradičně celodenní program zaspívá Voxel, na místě řemeslné trhy, aktivity pro děti, také přehlídka veteránů, prostě skvělá zábava pro celou rodinu. Oldies, megahity a také k tomu tanec, to bude jedinečný taneční podvečer u příležitosti Dne matek. Akce ve Společenském domě Havířov 17. května od 17 hodin do 21 hodin. Čeká vás tady večer plný s muzikou, která prostě nestárne, která vás přenese zpátky do let úžasných vzpomínek. Tak a ještě k tomu Krnovský Kofola klub zve na koncert zpěvačky Radůzy. Koncert tento pátek od 20 hodin. Skvělé zážitky, dobře se bavte. Vy s Rádiem Čas dál posílám tady od nás hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Čas.
1: Taky dneska oběd do vaší firmy, dneska obědovka, dneska vonavá pizza. Já mám radost, že potěším vaše chutě. No a věřím, že jste ve střehu. Málo kdy se stane, že se nedovolám, takže obědovka startuje a jak jinak než telefonním číslem. Tak já to jdu vyzkoušet, jak to dopadne. 7, 5 a ještě 7. Tak. Ne, tady je obsazeno, tady je to hodně pracovní na druhé straně, ale já to pro jistotu vyzkouším ještě jednou, aby někdo třeba na druhé straně nepřišel zkrátka. Třeba teď už nás slyší z rádia, že voláme z obědovky a budu volat Jakubovi, takže pokud nějaký Jakub přihlásil svou firmu do obědovky, tak určitě ať je ve střehu. Tak já to vyzkouším ještě jednou. 7, 5 a ještě 7. Takže druhý pokus. Ne, ani po druhé. Takže ještě jednou po třetí. Takže 7, 1, 5, 4, 3, 7, 50. Takže alespoň tady je důkaz, že jedeme live. Že to není předtočeno. Jo, po třetí. Do třetice všeho dobrého či zlého. Takže Jakub na druhé straně. Já věřím, že si udělá čas. Ne. Jakub nás vypnul, nedá se nic dělat. Obědovka, a před malou chviličkou jsem to říkal, že se většinou dovolám, ale už se mi nestalo dlouho, že by někdo nechtěl pizzu z rádia Čas. Tak je to škoda, vonavá pizza nebude doručena, Jakube, bohužel, možná příště. Ale každopádně, zítra budeme hrát znovu, zítra třeba ty chutě potěšíme ve vaší firmě. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, chtěli byste s námi hrát obědovku, je to jednoduché přes naše webovky. Máte registraci, já nevím, do 2 do 3 minut. A třeba zítra budeme volat zrovna vám.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Contact Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
4: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete.
5: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Rádio Čas je s vámi. Nevím, drahý kolego, jestli už jsi někdy byl za barem a nějaký drink si mixoval, nebo vůbec doma mixoval jsi někdy?
1: Já jsem se o to snažil. Já jsem kdysi ještě při vysoké škole dostal takovou knížku s drinkama. Michal jsem maximálně piňa koládu, mám pocit. Nic jiného jsem neskoušel. Tak no, jako nějaké bohaté zkušenosti.
0: A my děláme doma mochito, to si dobře vzpomínám. A mochito, to nealkoholické, takové jakože. No, takže i na tebe padne otázka. Jak by si namixoval svůj život, jakým drinkem? Jak by se jmenoval?
1: No, já jsem nad tím přemýšlel, jako to by byla taková všeho chuť všeho, tím, že já jsem takový rozlítaný a dělám spoustu aktivit, DJ, moderátor, pilot, plavčík. Namíchal bych tam asi ze všeho kousek, co bych našel, tak to bych tam nalil. Nevím teda, jak by to chutnalo, ale ten život mi docela chutná, takže věřím, že je docela dobře. Jo.
0: Jsem si vzpomněl, že jsem byl, a byl to Norimberg, kde mi kamarád objednal, já nevím, jestli tam bylo 6 nebo 8 nějakých těch panáčků různých alkoholů dolito džusem. Jo, do toho dostaneš brčko, jo, a prostě to piješ, jo, ale musíš pomaličku, tam je napsáno, že můžeš jenom jeden za večer a že fakt musíš pít pomalu, jo. A cítil jsem, jak to jde od těch noh, jak mi tvrdnou ty nohy, jo. A
1: rozumím, no nevím, jestli tohle bych zkoušel.
0: Těžko se mi vstávalo, jo, tak míchej dál, míchačky. Já každopádně teď pozvu na naše aktuální zprávy a bude pravé poledne, tedy 12 hodin, takže i k tomu dobrou chuť, pokud jdete na oběd.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
7: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: na Lihovarské ulici. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Bohumíně na ulici Československé armády. Zdržet se můžete také na dálnici D1 na trase Přerov-Ostrava, kde bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Právě tak jako v Brně na ulici Kamenice, kde osobní auto narazilo do sloupu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi začali na

0: Češi začínají nakupovat ochranné pomůcky. Důvodem je nebezpečný hantavirus, který vzbuzuje mezi lidmi velké obavy. A začali se proto zásobovat rouškami a respirátory. Ministerstvo zdravotnictví ale obyvatele uklidňuje, že riziko nákazy je velmi nízké. Virus se totiž nešíří vzduchem jako chřipka nebo covid.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava od 15. května až do 21. června už po sedmé ožije akcí Dny fajné rodiny. A co letos návštěvníkům nabídne, to už nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez spěchu, obrazovek a každodenních povinností.
0: V Břeclavi vznikne nová záchranářská základna za 139 milionů korun. Moderní zázemí vyroste na pozemku u nemocnice a hotové bude koncem příštího roku. Nahradí tak dosavadní roztříštěné prostory a nabídne garáže pro 6 sanitních vozů. Ekologická budova završí tak modernizaci stanic na Břeclavsku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začíná ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm.

0: opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
4: Ale to není téma.
3: Ale nenudím tě, že?
4: Ne.
3: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
4: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět se

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Středeční odpoledne s rádiem Čas od mikrofonu už v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešel, se mnou samozřejmě hity, které milujete tak, jak jste zvyklí. No a my se za malou chviličku podíváme na nákupy přes internet, protože Češi se v tom docela libujou. Podrobnosti prozradím za chvilku a mrkneme se také na dnešní téma dne, protože mícháme životní koktejly a řešíme, jaký koktejl byste si sami do života namíchali. I o tom bude řeč, teď už posílám muziku, jsme rádio Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost při středě vám dělá rádio čas. No, my se podíváme na nakupování přes internet, protože to je u nás docela běžná věc, ale možná vás překvapí, jak moc, protože podle průzkumu European Economic Report nakupuje online až 88% Čechů, což je více než celoevropský průměr. Jinými slovy, skoro každý z nás už někdy seděl večer na gauči, něco jen tak prohlížel a o pár kliknutí později už čekal na balíček. Já jsem dneska viděl tuto zprávu a docela mě to pobavilo, protože právě dneska mi přišel balíček. A ono, já jsem třeba typ člověka, který úplně nemá rád a moc nemusí chodit po obchodech a vybírat oblečení. Myslím si, že v tom jsem takový ten typický chlap, který se ideálně někde zašije, sedne si a čeká, až si ten, s kým nakupuju, vybere to, co potřebuje. Když je to pro mě, no tak to nějak překousnu, ale přece jenom přes ten internet je to něco pohodlnější. Zajímavé je třeba také srovnání se zahraničím. Třeba v některých jižních státech Evropy jsou lidé pořád více zvyklí chodit do kamenných obchodů, zatímco Češi patří v online nakupování, jak jsem říkal, mezi nejaktivnější v celé Evropě. Tak třeba taky nějaký signál pro to si něco pěkného koupit, možná i přes internet. Ode mě je za chviličku další muzika, jsme Rádio Čas.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Posloucháte Rádio Čas a tak jako každý rok, i letos pro vás pořádáme mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi. A letos to bude opravdu veliké, protože tam mimo jiné vystoupí také skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. A právě naše rádio a mega koncert Rádia Čas se vybrali jako jediné místo, kde se v Česku káží. No a kromě nich tam bude také David Koller, skupina Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Bude to velkolepé a já se neskutečně těším. Celá akce proběhne 21. listopadu v Ostrava aréně. No a lístky už můžete koupit v tuto chvíli na našem webu casradio.cz před prodej. Teď se pojďme podívat na počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Posloucháte Rádio Čas a pojďme se podívat na dnešní trošku vtipné téma, které řešíme. Ptáme se, jak by se jmenoval váš drink nebo koktejl, který by byl inspirovaný vaším životem. Napsala nám Ali na Facebook, můj drink by se jmenoval nahoru dolů nebo permanence, jelikož můj život jde nahoru dolů. Když jsem nahoře a spokojená, hned zase přijde dolů a tím ne život drží v permanenci. A já si myslím, ale že tak to máme stát úplně všichni. Ono to ani nejde, aby se pořád dařilo víc a víc a víc a víc. To by pak byla možná i trošku nuda. Tak dejte vědět, ostatní, napište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. My pro vás připravujeme zprávy a já posílám další muziku.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.

0: mi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Edo, zase mám tak těžké nohy.
3: V lékárně jsem koupil Vesvein.
2: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
3: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
2: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty, 13. hodina, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy s Marcelkou. V těch si řekneme, že nabídka letních brigád vrcholí.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Lihovarské ulici. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Opavě na Dostojevského ulici, právě tak jako v Brně na Vídeňské, kde zasahují také složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Nabídka letních brigád vrcholí. Nový přerovský magistrát pořádá den otevřených dveří a Moravskoslezský kraj zaplatí obědy dětem z chudých rodin. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku právě teď vrcholí nabídka letních brigád. Kdo má ale zájem, neměl by otálet. Atraktivní místa v kancelářích se totiž plní už teď a v červnu bude trh přebraný. Nejvíce pomocných sil tradičně hledá gastronomie, obchod a logistika. Průměrná odměna se pohybuje kolem 164 korun. V Praze a u náročných profesí přesahuje ale 200.
7: Morava aktuálně.
6: Město Přerov má novou dominantu náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stala se jí zrekonstruovaná budova magistrátu. Novou budovu si bude moci zítra prohlédnout i veřejnost na dni otevřených dveří. A více nám řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová.
8: Ten potrvá od 10 od rána do 8 do večera a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nové sídlo projít, seznámit se s jeho funkcemi, rozmístěním jednotlivých odborů i architektonickým řešením. Na děti čekají v odpoledních hodinách soutěže a tematická úřednická olympiáda. Dospělí si budou moci vychutnat atmosféru terasy v 6. patře s výhledem na město.
6: V Moravskoslezském kraji pokračuje projekt bezplatných obědů do škol. Hejtmanství v příštím školním roce rozdělí dětem ze sociálně slabého prostředí přes 9 milionů korun. Peníze pomohou rodinám, které dostávají dávky, anebo dětem na doporučení ředitelů a sociálních pracovníků. Počet zapojených žáků v regionu totiž trvale roste.
7: Rádio Čas, sport.
6: A čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit. Zítra bude zataženo, místy oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teplotami mezi 12 až 15 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky. Krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
9: Ale to není téma.
0: Ale nenudím tě, že?
9: Ne.
0: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím.
9: Bojuješ, já to znám, já to znám.
10: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a taky stále se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě i z hity, které milujete. Za chviličku se podíváme do světa sportu, mrkneme na co koukat a kam vyrazit, no a podíváme se také na to, jak vypadal dnešní ranní program ve Víš, nevíš. Teď už ale posílám muziku.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Já jsem tady včera mluvil o tom, že někde se bude dávat volno pro studenty, když odstartuje mistrovství světa ve fotbale. Něco takového by mohlo být i tady v Česku, protože už v pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji, co si budeme u nás u Čechů. Je to snad už národní sport. No a v pátek nás čeká první utkání. Ve 20 hodin 20 minut startuje Česko-Dánsko, následně v sobotu Česko-Slovensko, no a v pondělí potom Česko-Švédsko. Pojďme se podívat také do světa fotbalu, když už jsem o něm mluvil. Vyrazit můžete v sobotu na Baník, hraje se 16. května v 17 hodin. Oproti Baníku nastoupí FC Zlín. Tak ať vyrazíte nebo budete koukat na cokoliv, přeji příjemné sportovní zážitky.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
11: Rádio Čas. Hity,

0: Držíte vlny Rádia Čas a my jsme za to samozřejmě rádi. No a pokud přemýšlíte, že byste vyrazili do nějaké vědomostní soutěže, tak s naším rádiem si můžete dát takovou rozcvičku a zjistit, jestli na to máte, jestli už jste připraveni. Já teda kolikrát žasnu nad tím, co všechno naši ranní moderátoři ví, co neví. A tak se jmenuje taky pořad, který vždy mezi 6 až 9 hodinou probíhá v Dobrém ráno Moravo. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo právě dneska ráno.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
2: Tak dáme si audio. Dneska slaví 61 let tento pán, schválně, když tak napovím, jo?
3: Zřejmě, že u některých těch dam byla léčba úspěšná. Taky ten sad růží, který tam existuje, tak ženy se vracely a pokud se jim podařilo otěhotnět po léčbě, tak zasazovali růže a...
4: Až Pavlásek?
2: Ne. Když řeknu svět sportu?
3: Nebo až potom doma.
5: Jaromír Bosák?
2: Jasně, přesně tak.
5: Že jo?
2: Jasně. Dobře, vědecká, dobře. Tady máme dál v roce 1917, ale baví vás to, ne?
4: Jo.
2: 1917 se odehrálo první ze série Zjevení panenky Marie, dneska to máme hodně svaté.
5: Zase panna Marie.
2: Třem malým dětem ve Fátimě, jo. Fátima je dneska už legendárním poutním místem. Kde ji najdeme?
4: Portugalsko.
5: Šikovna divucha, moje. Cestovala Lenka.
2: No a dneska by měla narozeniny... Včera jsme se o tom bavili. Panovnice Marie Terezie,
4: ano.
2: Jejího partnera, počet dětí, dobu vlády jsme probrali už asi 100krát.
5: Narodila se 1717, to je hezké číslo, to vím.
2: Tak, já vám prozradím, že zemřela na zápal plic, poté, co se nachladila. Ale přičem, se ptám.
5: Nachladila se...
4: Při jízdě na koni.
5: Někoho doučovala třeba něco.
4: A nebo padla do nějaké vody.
2: To bylo po půldenní návštěvě královských stájí, po koupání ve studené vodě... Na vyhlídkové jízdě lodí, případně na lovu bažantů.
5: Na lovu bažantů.
2: Také královské, že? Hodně.
4: Takže to nebude. Já jsem pořád u těch koní, já dávám ty stáje.
2: Mm-hmm.
5: Já trvám na bažantech.
4: Dobře, tak když on zatrval, tak dáme bažanty.
2: Ať trvám.
5: Wow!
2: Jak mám reagovat, aby vás mátl, ale děcka, to je všechno, no.
5: No tak super. To je paráda rádio, wow!
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Jak by se jmenoval drink inspirovaný vaším životem? To je téma, které Véteru Rádia Čas dneska řešíme a mi na WhatsApp napsala Lucie. Drink inspirovaný mým životem by se jmenoval Na chvilku si sednu. Začínal by docela nevinně a v klidu, ale postupně by se do něj přidávalo všechno možné, trocha stresu z práce, kapka nevyspání, hodně kávy a nakonec něco sladkého, protože bez toho už bych to psychicky nedala. Tak Lucko, díky za zprávu. Dejte vědět i vy ostatní, jak by se jmenoval ten váš drink, taková nějaká směsice toho, co všechno za den, za život prožijete. Jsme na to zvědaví, využijte Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a já za chvilku pošluju další muziku.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
8: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelých 5 minut 14. hodina, já už předávám slovo Marcelce. Vyrazíme na cesty a mrkneme se také na zprávy. V těch si povíme, že Češi už nemají peníze na drahé byty.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Kámen a zahrada.
9: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
8: Kámen a zahrada.
9: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
8: Kámen pomlčka zahrada CZ.

Řidiči aktuálně pozor v Opavě na Bruntálské ulici. Část komunikace je tady uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou teď i na dálnici D2 na 11. kilometru na trase Lanžhot Brno.

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi už nemají peníze na drahé byty. Ve Frýdku Místku bylo otevřeno dobrodružné hřiště a na Zlínsku zasahují hasiči na řece Moravě. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Rychlost zdražování bytů v Česku naráží na svůj strop. Ceny nemovitostí rostou pomaleji, protože domácnosti už na drahé nákupy nemají peníze. Zájem kupujících brzdí drahé hypotéky i vysoké náklady na rekonstrukce starších domů a bytů. Celkově by mělo letošní tempo růstu cen klesnout zhruba na polovinu loňských hodnot.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku bylo otevřeno unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jedná se o první sportoviště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. A co nabízí, to už nám prozradila mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová.
2: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunkry nebo hrát si z nástroji, hřebíky a materiály s podporou zaškolených playworkerů.
0: Vstup na hřiště je zdarma, ale děti do 6 let mohou pouze s doprovodem. Na Zlínsku unikla do řeky Moravy neznámá zřejmě ropná látka. Hasiči na Bělovském jezu u Otrokovic už druhý den zachytávají barevné skvrny pomocí norných stěn. Při monitoringu toku od Kroměříže také pomáhají drony. Dnes záchranáři zahájili stahování kontaminace sorbentem a město vyzvalo občany k opatrnosti.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v pátek pokračuje Šance Liga. Ve fotbalovém zápase se utká na Vítkovickém stadionu Baník Ostrava se Zlínem a v Uherském Hradišti vyzve Slovácko soupeře z Mladé Boleslavy. Ve čtvrtek bude převážně zataženo, místy oblačno, přes den také s deštěm nebo přeháňkami a teplotami mezi 12 až 15 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
5: Ale to není téma.
4: Ale nenudím tě, že?
5: Ne.
4: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
5: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Středeční odpoledne s Rádiem Čas. Včera slavil svátek Pankrác, dneska Servác a zítra to bude Bonifác. Dneska máme 13. května a je Světový den koktejlů. Tak na to myslete, třeba až se vrátíte z práce, byť je středa, ale no, dejme tomu při středě na chviličku, jeden koktejl neuškodí. A dneska taky řešíme, jak by se jmenoval drink nebo koktejl, který by byl inspirovaný vaším životem. Tak nám napište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas. No a já za chviličku dám tipy, kam ještě tento týden vyrazit. Tak pokud nemáte plány, rozhodně poslouchejte. Teď už hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Dneska tady mám pro vás pozvánku na Freudfest 2026, což je třídenní multižánrový festival s koncerty a bohatým doprovodným programem v městském parku v Příboře. Startuje v pátek, trvá až do neděle, no a když se dívám, tak je tady opravdu bohatý program. Vystoupí například Anaka nebo Gallia Brothers, více najdete na pribor.eu, no a pokud vyrazíte, příjemné zážitky.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
9: Přijďte si užít hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
10: Skalka!
11: Přijďte si užít den plný zábavy i dobrodružství s vašimi dětmi. Čeká na vás báječný Luna Park, skákací hrady, svět gigantických dinosaurů, mini zoo, naučná stezka i vodní svět. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu.
12: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: Středeční odpoledne s rádem Čas a čas a duševní zdraví začínají mít větší hodnotu než maximální výplata, zejména u generace Z, protože jsem narazil na docela zajímavý článek, který říká, že generace Z si radši vybere nižší plat, když to znamená méně stresu, více flexibility a lepší životní balanc, což je samozřejmě dobře. A po zkušenostech z posledních let se mění priority, místo kariérního sprintu přichází důraz na klid, svobodu a vlastní pohodu a já si myslím, že tak by to taky mělo být. Ono není důležité vydělávat obrovské množství peněz, ale žít ten život. Alespoň to je moje filozofie a jsem rád, že se to postupem času pomaličku mění. Tak na to myslete i vy ostatní, že je dobře si udělat pohodu, čas pro sebe a dát si nějaký ten dobrý drink, když je zrovna dneska Mezinárodní den koktejlu. Pojďme se teď podívat na počasí a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítřejší den bude ve znamení převážně zatažené oblohy. Místy může být ale také oblačno. Přidá se déšť, přehánky, ojediněle dokonce bouřky. A teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia.

때 이때 그대의 묘였다.

0: Posloucháte Rádio Čas společně také se mnou s Mirkem Rešlem. A ono, to dnešní počasí je takové trošku nevyspytatelné, chvilku krásně, najednou bude škaredě. Já se přiznám, že jsem na víkend plánoval svůj první festival letošní rok. Docela jsem se těšil, no to počasí úplně teda nevypadá. No a pak samozřejmě přichází v úvahu, co dělat, když není úplně pěkně a vyrazit ven. A já tady mám jedno doporučení, protože každou středu, tak jako dnes po 18. hodině v éteru Rádia Čas odstartuje Film Time Rádia Čas s Tomášem Michalíkem. No a podíváme se do světa filmu na to, co rozhodně stojí za to vidět, čemu se naopak třeba vyhnout. A i to vám může dát tipy, co o těch dešťových dnech můžete doma dělat. Takže po 18. hodině můžete poslouchat dneska v éteru Rádia Čas Film Time.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Kámen a zahrada.
9: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
8: Kámen a zahrada.
9: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
8: Kámen pomlčí. Zahrada.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas, za 5 minut 15. hodina a se mnou už je tady skvěle nalazená Kristýnka. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i tobě, Majky. To bylo takové velkolepé, všim
2: no, u tebe škoda, vždycky.
1: Škoda, že tu nemáme ty kamery, to by se posluchači pobavili.
2: To je pravda, já tak vždycky mávám rukama, když moderuju. Prosím tě, ty jsi i dneska taková barevná. To je taky
1: bylo
2: škoda.
1: Mi řečeno marketkou z Proma, že jestli se chystám vystupovat jako ABBA. A já říkám, ty brďo, ne. A potom ona zjistila, že má zase naopak tričko s takovými těmi rozšířenými rukávy. Mm-hmm. Takže jsem říkala, že ještě seženeme dva chlapy, co do toho s náma půjdou. Náš Peca to bude natáčet a uděláme nový biznis.
2: Já jsem pro.
1: Jo, jdeš do toho s náma.
2: No jasně, já ještě, co jsem kdysi jezdil na tábory, tak jsme tam jako animační tým dělali právě ABBU.
1: Takže ty možná i hadry nějaké vyhrabeš.
2: No, co najdeme, jasně, nějaké retro věci tam mám. Prosím tě, když jsme u té barevnosti a koktejlů, nejenom barev, ale také života, takový oslý můstek, že? Pěkný.
1: Krásný.
2: Dneska to řešíme, je světový nebo mezinárodní den koktejlů, tak kdyby ses měla namíchat koktejl podle tvého života, tak jak by vypadal, jak by chutnal a co by obsahoval?
1: No, já doufám, že by neměl tady tuhle tu hnusnou barvu, kterou tady mám před sebou, protože jsem přátel tady přišla do studia s mačou, s příchutí borůvky, a když to zamícháte, tak z toho je beton. Nicméně, co se týká barev, tak doufám, že by ten koktejl byl teda pořádně barevný, to by jako musel být, a nesl by název asi Tragikomedy. Protože to je jako opravdu můj život. Nahoru, dolů, smích, pláč, tragédie, štěstí, no to je jako plné emocí, no ale tak zase aspoň vždycky říkám, že to tak nějak jako se vším všude ten život prožívám. No.
2: Ještě když jsme u těch nápojů a tou mačou, kterou říkáš, že ty piješ, já jsem to vyzkoušel jednou, protože to bylo, mám pocit, pár let zpátky a byl jsem na rande a já kávu nepiju, jo, takže to jsem si objednal maču, že to vyzkouším. Rande skončilo velice brzy a musel jsem zrušit plány na pozbytek dne, jo. Takže
1: mělo to na tebe takové očistné účinky,
2: to já vůbec jako nemusím tyhle věci. No každopádně nechci chutnat, já ti
1: děkuji,
2: to nechci.
1: Děkuji, já to mám naštěstí pod kontrolou, v pohodě. Jo,
2: kdyby tady Kristýnka přestala vysílat na
1: tak
2: nějaký...
1: Tak víte, co se děje. A to počkej, to ještě nevíš, co mám na svačinku.
2: No, povídej.
1: Řecký jogurt s banánem a tak.
2: No, tak...
1: Tak to bude divoké.
2: Bude to projímavé. Pojďme, předávám slovo Marcelce, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. Love
5: in my car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Bruntálské ulici. Část komunikace je tady uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou teď i na dálnici D2 na 11. kilometru.

0: nebezpečný hantavirus, který vzbuzuje mezi lidmi velké obavy a začali se proto zásobovat rouškami a respirátory. Ministerstvo zdravotnictví ale obyvatele uklidňuje, že riziko nákazy je velmi nízké. Virus se totiž nešíří vzduchem jako chřipka nebo covid.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava od 15. května až do 21. června už po 7. ožije akcí Dny fajné rodiny. A co letos návštěvníkům nabídne, to už nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky. Jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez pichu, obrazovek a každodenních povinností.
0: V Břeclavi vznikne nová záchranářská základna za 139 milionů korun. Moderní zázemí vyroste na pozemku u nemocnice a hotové bude koncem příštího roku. Nahradí tak dosavadní roztříštěné prostory a nabídne garáže pro 6 sanitních vozů. Ekologická budova završí tak modernizaci stanic na Břeclavsku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začíná ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm.

0: za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
4: Ale to není téma.
3: Ale nenudím tě, že?
4: Ne.
3: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
4: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio

0: rozparádila stejně jako mě tady ve studiu Rádia Čas, tak tu máte určitě veselý den. Taky na serváce vás v rámci středečního odpoledne zdraví ze studia Rádia Čas Kiki Střelcová. Děje se toho, přátelé, spoustu, jednak nějaké ty pranostiky spojené s druhým ze třech zmrzlých, k tomu nějaké ty zajímavosti, nouze není ani o novinky. No a o tomhle všem si dneska v rámci středečního odpoledne budeme povídat. No a mimo jiné vás taky zahltím hned několika pozvánkami. Čeká nás opravdu nabité odpoledne, doufám, že u všech s úsměvem na rtu, a tak si pojďme střed týdne užít, co nejvíc to půjde. Teď už se přidávají Orange Blue a já vám přeju pohodový poslech.
1: Hity, které milujete.

0: odpolední vysílání Rádia Čas. No a už dneska nás, přátelé, na televizi Relax čeká velká premiéra. Tu bude mít se svým pořadem odborník na slovo vzatý pan doktor Evžen Machytka, obezitolog zabývající se schazováním kil zdravým způsobem u lidí s nadměrnou obezitou. Podle pana doktora je obezita nemoc, se kterou je třeba zatočit, no a vzhledem k tomu, že obezitou trpí čím dál více lidí, tak se na něj můžete těšit každou středu od 16 hodin 55 minut v pořadu, ve kterém se bude snažit pomoci alespoň takto i na dálku lidem, kteří tento problém řeší. No a pokud byste premiérový díl nestihli, nezoufejte, pustit si jej můžete o víkendu, konkrétně v sobotu, vždy od 14 hodin.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: chalani na rádiu Čas ani netuší, jakou úrodnou půdu my tady teďka připravili. Najhorší výčitky jsou tě němé a nejhorší kalorie jsou ty tekuté, skryté v nápojích. No a protože na dnešek připadá Mezinárodní den koktejlů, tak se vás nejenom, že ptáme na to, jak by se jmenoval ten váš drink vašeho života, ale taky se společně už za okamžik podíváme, kolik že třeba taková piňa koláda, aperol a nebo mimoza mají v sobě kalorii. Já myslím, že se možná někteří nebudete stačit divit. No ale teď už pohled na zítřejší oblohu a pak ještě spousta hitů, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítřejší den bude ve znamení převážně zatažené oblohy. Místy může být ale také oblačno. Přidá se déšť, přehánky, ojediněle dokonce bouřky. A teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

Hity, které milujete.

0: zemí. Středeční odpoledne trávíte s rádiem Čas, no a přátelé, já se vám musím omluvit. Já jsem vám před chviličkou pěkně kecala, že je Mezinárodní den drinku. On je totiž Světový den drinku, takže beru zpět. No a my se tedy teďka na ty drinky, jak jsem slibovala, podíváme trošičku víc zblízka. Co si budem? Jestli jako si rádi dáte nějaký ten drinčík nebo třeba pouze to vínko, tak přijmete do sebe tolik energie, že to někdy mnohdy vydá třeba za nějaký desert nebo nějakou jinou sladkost a člověk si to tak jako vůbec neuvědomí, obzvlášť když pak jde o takové ty malé panáky, že jo, tvrdého alkoholu, které patří k jedním z těch nejenergetičtějších. No ale co si budem, teďka nás čeká léto, tak každý si rád sedne ven s nějakým tím chladným osvěžujícím drinkem. No a co se týče takových těch nejoblíbenějších, hlavně u dam, tak je to třeba mojito a Aperol Spritz, tak tady tyhle ty drinky se hýbou v rozmezí okolo těch 150 až 160 kalorií, jo? Přičemž mluvíme o jedné té skleničce. Takže když si dáte tři, že jo, tak to už někdy dosáhne až na takový méně energetický oběd. Co se týče těch nejméně kalorických drinků, tak k těm patří mimóza, ta ve skleničce má zhruba nějakých 70 až 80 kalorií, no ale asi nikoho nepřekvapí, že o tu nejvíce kalorickou bombu mezi drinky patří piña colada. Vzhledem k tomu, že obsahuje smetánku, tak se to tam hezky, pěkně nahromadí ty kalorie, no a k tomu ten kokosový sirup, že jo, džusík. Ono to vydá za své. Nicméně, pokud bojujete s těmihle těmi démony a říkáte si, vždyť jim přece dobře a pořád přibíráte, ale zároveň si dopřáváte tady těch alkoholických kalorických bomb, tak rozhodně nezapomeňte sledovat už dneska premiérový díl pana doktora Evžena Machytky na televizi Relax. Známý obezitolog bude radit s těmi nejnovějšími trendy na hubnutí, jak s přebytečnými kily zatočit.
1: Radio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.contactfest.cz. Radio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872. Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: chvilku budou 4 Vyladíte vlny Rádia Čas. No a i v dalších minutách se můžete těšit na hity, které milujete. Jiní se berou, další rozvádějí. I o těchto radostech a strastech života se budeme bavit v příští hodině, stejně tak jako o českém dni v boji proti rakovině. Tedy kytičky pro všechny známé, každoročně 13. května chodí dobrovolníci s kytičkami různých barevných stužek. Na letošní rok připadá fialová barvička, a tak pokud dneska někde tyto dobrovolníky potkáte, tak si určitě neváhejte zakoupit tuto kytičku v boji proti rakovině. No a více už si řekneme po 16. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodové středeční odpoledne a za chvilku už Marcelka se zprávami.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě, kde se staly 2 dopravní nehody. Na Opavské ulici v Porubě ve směru na Opavu na úrovni střední školy teleinformatiky havarovala 3 osobní auta a na ulici 28. října na Hulváckém kopci se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Nehoda 2 vozidel teď také komplikuje provoz i v Novém Míčíně na Suvorovově ulici a kvůli bouračce 2 osob aut se můžete zdržet také v Brně na Hybešově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Nabídka letních brigád vrcholí. Nový přerovský magistrát pořádá den otevřených dveří a Moravskoslezský kraj zaplatí obědy dětem z chudých rodin. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku právě teď vrcholí nabídka letních brigád. Kdo má ale zájem, neměl by otálet. Atraktivní místa v kancelářích se totiž plní už teď a v červnu bude trh přebraný. Nejvíce pomocných sil tradičně hledá gastronomie, obchod a logistika. Průměrná odměna se pohybuje kolem 164 korun. V Praze a u náročných profesí přesahuje ale 200.
1: Morava aktuálně.
7: Město Přerov má novou dominantu náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stala se jí zrekonstruovaná budova magistrátu. Novou budovu si bude moci zítra prohlédnout i veřejnost na dni otevřených dveří. A více nám řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová.
8: Ten potrvá od 10 od rána do 8 do večera a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nové sídlo projít, seznámit se s jeho funkcemi, rozmístěním jednotlivých odborů i architektonickým řešením. Na děti čekají v odpoledních hodinách soutěže a tematická úřednická olympiáda. Dospělí si budou moci vychutnat atmosféru terasy v 6. patře s výhledem na město.
7: V Moravskoslezském kraji pokračuje projekt bezplatných obědů do škol. Hejtmanství v příštím školním roce rozdělí dětem ze sociálně slabého prostředí přes 9 milionů korun. Peníze pomohou rodinám, které dostávají dávky, anebo dětem na doporučení ředitelů a sociálních pracovníků. Počet zapojených žáků v regionu totiž trvale roste.
1: Rádio Čas, sport.
7: A čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit.

0: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Není s ním spojený, takže pravdě... Ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky. Krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
3: Ale to není téma.
2: Ale nenudím tě, že?
3: Ne.
2: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
3: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Mám na teba chuť. Milujete. Rádio Čas.

Tak přesně takovou památku budou mít novomanželé z Bulharska. Ti si totiž nevědomky naplánovali svatební focení na trase druhého nejstaršího cyklistického etapového závodu Giro d'Italia. Nevěsta se ženichem pozovali normálně přímo před závodnickou kolonou jezdců a stali se jako z minuty na minutu trendem internetu. No a protože šlo o historicky první závod Giro d'Italia v Bulharsku, myslím si, že se tahle ta událost zapíše do vzpomínek těchto cyklistických závodů úplně všem.

0: Plamen Kateřiny Marie Tiché na rádiu Čas. Dneska, přátelé, na ulici potkáváte lidi se žlutýma kvítkama. Letos s fialovou stužkou pastelové barvy. Důvod je jasný, letošní den proti rakovině je opět a zase tady. Ten jako každoročně připadá na 13. květnový den a letos slaví jubilejních 30 let od svého vzniku. Zakoupením kvítku, žlutého kvítku měsíčníku lékařského podpoříte měsíčku lékařského podpoříte všechny, kteří si ať už bojem se zákeřnou nemocí prošli, ba co hůř, se tímto obdobím aktuálně procházejí. Všem přátelé, kteří teďka bojujete, posílám spoustu sil a taky dobré nálady, protože i ta je v tom boji důležitá. A rozhodně se nebojte říct si o pomoc. Výše příspěvku, za který si kytičku můžete pořídit, je dobrovolná, musí však činit hodnotu minimálně 20 korun. A to rozhodně není moc. Takže určitě podpořte tuto nadaci, která v letošním roce slaví 30 let. No a my už za chvilku pojďme k další muzice.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
10: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na Sdílko.cz.
1: Každé úterý ráno po 8. hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8. hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: začátek této hodiny jsme začínali hodně zvesela, optimisticky, protože jsem vám povídala o jednom manželském páru z Bulharska, kterým se podařil opravdu husarský kousek, aniž by o tom věděli. Při focení svatebních fotek se zrovna naštelovali u štrůdlu, můžeme říct, cyklistických závodníků v rámci závodu Giro d'Italia. No tak oblatili samozřejmě celý internet, takže se tím teďka lidi baví a oni jsou doslova trendem internetu. Nicméně my se v příštích minutách nebudeme bavit zas až tak na veselé téma a budeme spíš mluvit o tom, jak ta některá manželství končí, o rozvodu. Kdo se rozvádí, tak na to už si počkejte, nicméně teďka pohled na zítřejší počasí a oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítřejší den bude ve znamení převážně zatažené oblohy. Místy může být ale také oblačno. Přidá se déšť, přehánky, ojediněle dokonce bouřky. A teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Další hity, které milujete z rádia Čas už za chvíli, no ale teďka k jedné novince ze showbiznisu. Možná už jste to zaznamenali, hodně nečekanou informaci o rozpadu jednoho z nejslavnějších manželských párů. Manželství Daniely a Ondřeje Brzo Bohatého je, přátelé, u konce. Je to tak, kolovaly teďka na internetu nějaké ty spekulace o téhleté informaci, no ale tihle dva je včera potvrdili na svém instagramovém profilu. Co bylo důvodem, není jasné, oba se vyjadřili, že žádají o respektování jejich soukromí, což je pochopitelné. Nicméně, co se Daniely týče, tak ta se začala čím dál méně právě teďka v posledních týdnech objevovat v pořadu Inkognito, kde se svým manželem běžně působila. No a tak teďka aspoň má jako prostor na jiné aktivity či nové projekty. No a na jednom takovém se podílí i se svojí sousedkou Klárou No a teďka dívejte se, teď mi normálně vypadlo to příjmení, jo, Polertovou Trojanovou, která teda údajně spolu tráví tyhle dvě hodně času. No a evidentně si mají co říct, protože Klára, co by bývalá žena Ivana Trojana, má jako s krachem manželství své zkušenosti. No, tak nejspíš si tyhle ty dvě dámy mají co předávat. Tak oběma stále ještě manželům Brzo Bohatým přejeme spoustu sil do dalších dnů, týdnů a měsíců. No a my už pojďme zase zpátky k muzice.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kámen a zahrada.
6: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
5: Kámen a zahrada.
6: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
5: Kámen pomlčka zahrada.cz.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenných, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Bylo super, že jsme byli ve třech, protože že jo, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Velice emotivně jsme na rádiu Čas ukončili, 16. hodinu odpolední, Kiki Střelcová vás zdraví. No a mně se až chce říct, že vlastně celý dnešní 13. květnový den je emotivní, protože na dnešek připadá Den boje proti rakovině a tak po celém Česku uvidíte dobrovolníky chodící s kytičkami, měsíčku žlutého, letos s fialovou stužkou, při jehož zakoupení podpoříte právě všechny, kteří s touto zákernou chorobou bojují. Tak určitě se dobrovolníkům nevyhýbejte, ba naopak. No a my budeme pokračovat v hitech, které milujete i po 17. a podíváme se ještě více zblízka na zoubek tomu dnešnímu datu. Teď už ale Marcelka Fabiánová s čerstvými zprávami a ještě předtím se podíváme na cesty.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Řidiči pozor v Ostravě na dvou místech. Na Opavské ulici v Porubě ve směru na Opavu na úrovni střední školy teleinformatiky se stále odklízí následky dopravní nehody tří vozidel. A nehoda osobního auta a motorky také komplikuje provoz na ulici 28. října na Hulváckém kopci. A zdržet se teď můžete i v Brně, kde se srazili řidiči dvou osobních aut na Hybešově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi už nemají peníze na drahé byty. Ve Frýdku Místku bylo otevřeno dobrodružné hřiště a na Zlínsku zasahují hasiči na řece Moravě. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Rychlost zdražování bytů v Česku naráží na svůj strop. Ceny nemovitostí rostou pomaleji, protože domácnosti už na drahé nákupy nemají peníze. Zájem kupujících brzdí drahé hypotéky i vysoké náklady na rekonstrukce starších domů a bytů. Celkově by mělo letošní tempo růstu cen klesnout zhruba na polovinu loňských hodnot.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku bylo otevřeno unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jedná se o první sportoviště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. A co nabízí, to už nám prozradila mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová.
2: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunkry nebo hrát si s nástroji, hřebíky a materiály s podporou zaškolených playworkerů.
0: Vstup na hřiště je zdarma, ale děti do 6 let mohou pouze s doprovodem. Na Zlínsku unikla do řeky Moravy neznámá, zřejmě ropná látka. Hasiči na Bělovském jezu u Otrokovic už druhý den zachytávají barevné skvrny pomocí norných stěn. Při monitoringu toku od Kroměříže také pomáhají drony. Dnes záchranáři zahájili stahování kontaminace sorbentem a město vyzvalo občany k opatrnosti.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v pátek pokračuje Šance Liga. Ve fotbalovém zápase se utká na Vítkovickém stadionu Baník Ostrava se Zlínem a v Uherském Hradišti vyzve Slovácko soupeře z Mladé Boleslavy. Ve čtvrtek bude převážně zataženo, místy oblačno, přes den také s deštěm nebo přeháňkami a teplotami mezi 12 až 15 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky. Krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
4: Ale to není téma.
3: Ale nenudím tě, že
4: ne?
3: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
4: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

Dnes naši milí oslavujeme druhého ze tří ledových mužů, svátek slaví Servát a těch je ještě méně než včera oslavovaných Pankráců. Mužů jménem Servát žije v České republice pouhopouhých 5 kousků. Tak kdyby alespoň jeden z těchto pánů Rádio Čas teďka poslouchal, tak přeju za celou naší partu všechno nejlepší. No a protože tři zmrzlí předpovídají podle pranostik chladnější období, no tak můžeme říct, že v tomto roce se pověry našich předků opravdu naplnily na 100%. Dneska v noci totiž rtutě teploměrů

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: La. No tak přesně takhle jste si teďka společně s Michalem Hrůzou mohli pospěvovat na vlnách Rádia Čas. No a teď k těm slíbeným významným momentům českých dějin, které se váží k dnešnímu 13. květnu. Tou první a zároveň nejstarší je zdokumentování v dějinách naší země prvního ohňostroje, přátelé. Stalo se tak v Brně a psal se rok 1736. Tak zdravíme na jich Moravy. Teď skočíme do dalšího století, do roku 1894, kdy se konala velká sláva v Karlových Varech. Před 132 lety tam byl slavnostně otevřen dnešní Grand Hotel Pub. No a nejspíš díky své prvotřídnosti funguje tento pětihvězdičkový hotel dodnes. Ovšem, jeho historie sahá až do roku 1701, kdy tehdejší karlovarský starosta nechal postavit takzvaný saský sál, který sloužil ke společenským akcím. No a dneska je tomu taky 115 let, co byl podniknut první nejdelší led v našich zemích. Podařilo se ho uskutečnit letci Janu Kašparovi z Pardubic. Po 6. hodině ráno a se svým letounem urazil neuvěřitelných na tu dobu 120 kilometrů z Pardubic až do Prahy. No a zapsal se tak do historie dosud nejdelšího letu v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Taky tyto zajímavosti se váží k dnešnímu datu. No, ale my se pojďme zpátky vrátit do přítomnosti. Máme 8 minut před 17:30, 17. hodina už nám dávno odbyla, letí ten čas úplně neuvěřitelně, nicméně my si ještě poslední chvíle středečního odpoledne pojďme užívat s další skvělou muzikou. Přátelé, no tak to je dneska opravdu vyloženě, u mě dneska platí to pořekadlo, že středa je kritická. Evidentně především pro můj jazyk, který se mi pořád plete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: zlomí nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
2: Letos na vás čeká z Brusu nové Skaláčkovo interaktivní hřiště a nové sladké občerstvení u Jelena. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Více na skalkaostrava.cz.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítřejší den bude ve znamení převážně zatažené oblohy. Místy může být ale také oblačno. Přidá se déšť, přehánky, ojediněle dokonce bouřky. A teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Song, který můžeme říct, byl teď na rádiu čas takovou menší předvěstí zítřejšího počasí, o kterém, jak před chviličkou Kristýnka Kubanková mluvila, bude dost možná i deštivé, takže zítra určitě, přátelé, mějte deštníky po ruce. Já ho mám mimochodem raději dneska už i u sebe, i dneska, tak zase se mi přehodili slovíčka, protože víte jak, člověk nikdy neví, chvilku je tak, pak zase jinak. Nicméně, mě už tady do studia rádia čas naklusal Tom Michalík, už se začíná pomaličku aklimatizovat. A proč? No to nejspíš pravidelný posluchač moc dobře ví, protože se po 18. chystá pořad Film Time. Tom dnes v podvečer přinese od každého a pro každého něco, vlastně můžeme říct. Trochu z animovaného filmu, pak taky špetku charisma. Věnovat se totiž bude jednomu z nejvíce sexy herců na světě, George Clooneymu. No a můžeme vlastně říct, že takovým českým Georgem Clooneym byl svého času i Oldřich Kaiser. I tomuto legendárnímu herci a komikovi bude věnován prostor v dnešním vydání premiérového Film Timeu. Už za necelou půl hodinu laďte vlny rádia čas, stejně tak jako teď, protože už zase posílám další várku hitů, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Edo, zase mám tak těžké nohy.
11: V lékárně jsem koupil Vesvein.
10: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
11: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
10: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.

Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které mě...

0: Matějem čas trávíte středeční odpoledne, no a já se pokusím alespoň teďka to jedno z posledních povídání s vámi zkusit bez jakékoliv chyby, zaškobrtání a zamotání. Protože přátelé, kdo jste si tak jako dneska pozorněji všimli, mně se zkrátka při středě ten jazyk plete o 106. Nicméně, protože jsme dneska ještě nepopřáli dnešním narozeninovým oslavencům, no tak to pojďme v těchto chvílích napravit. Legenda mezi legendami, přátelé, to je bez pochyb americký nejen zpěvák, ale i producent či skladatel Stevie Wonder. Tento talentovaný a odmala nevědomý muž dneska slaví krásných 76 let. Stejné datum narození má i hvězda upířích deníků, herec Robert Pattinson, a slaví i Zuzana Slavíková, herečka, a máme tady i vzpomínky na významné osobnosti. Tou první je Marie Terezie, jediná vládnoucí žena na českém trůně, a my si dneska připomínáme 286 let od jejího narození. A dalším českým velikánem je muž, který se vlastním jménem jmenoval Petr Josef Lehár. Pokud vám to nic neříká, tak se určitě chytnete, když vám řeknu jméno Petr Hapka. Ano, český hudební skladatel filmové i populární hudby, dirigent, ale taky zpěvák a autor nejednoho českého hitu a skvostu by dneska oslavil 82. Bohužel nás opustil v roce 2014, tak my máváme tam nahoru, no a teď už si pojďme pustit další muziku.
1: Hity, které milujete.

0: Rihanou už jsme pěkně pohodově dopluli do závěru středečního odpoledne. Teďka už se překleneme do dnešního podvečera. Studio i mikrofon Rádia Čas si přebírá Tom Michalík. Můžete se po 18. totiž... No a to je přesně, přátelé, ono, co jsem dneska říkala, že mně se ten jazyk dneska plantá ze všech možných stran. No tak ještě, že už teďka teda to tady přenechávám Tomovi, tomu se snad bude dařit lépe než mě. Nicméně vy se můžete těšit na nový premiérový díl pořadu Filmtime, tak si ho pořádně užijte. Ještě předtím Marcelka se zprávama a já vám přeju krásný zbytek dnešního dne a těšit se budu na vás zase zítra. Snad už v lepší jazykové kondici.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Řidiči pozor, komplikace v dopravě jsou aktuálně na Olomoucku u Hněvotína, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut, právě tak jako ve Zlíně na Benešově nábřeží. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Češi začínají nakupovat ochranné pomůcky. Důvodem je nebezpečný hantavirus, který vzbuzuje mezi lidmi velké obavy. A začali se proto zásobovat rouškami a respirátory. Ministerstvo zdravotnictví ale obyvatele uklidňuje, že riziko nákazy je velmi nízké. Virus se totiž nešíří vzduchem jako chřipka nebo covid.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava od 15. května až do 21. června už po 7. ožije akcí Dny fajné rodiny. A co letos návštěvníkům nabídne, to už nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez spěchu, obrazovek a každodenních povinností.
0: V Břeclavi vznikne nová záchranářská základna za 139 milionů korun. Moderní zázemí vyroste na pozemku u nemocnice a hotové

0: Česku.
1: Rádio Čas Sport.
0: A fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začíná ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
2: Ale to není téma.
1: Ale nenudím tě, že?
2: Ne.
1: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Jak bojuješ, já to znám.
2: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
3: Krásný podvečer, krásný večer, záleží, jak tento časový údaj berete. Každopádně je tady nový Film Time, kde si dnes budeme mít opět o čem povídat. A já začnu takovými postavičkami, které nesmíte, pokud si pamatuju, krmit po půlnoci. Gremlini. Ti se totiž vrátili v trošičku nevídané podobě. Nemluvím teď o filmu, který se chystá a který by měl podle všeho vyjít, ale já se bavím o té původní verzi z roku 1984, kterou natočil režisér Joe Dante. Jistě si tyhle ty potvůrky vybavujete.

0: Dlouhá léta totiž panovala legenda o existenci pracovní verze, která by měla být o něco delší. No ale ono se o tom mluvilo, nemluvilo až doteď, protože nedávno v Americe proběhlo speciální promítání právě této režisérské verze. Ale jak sám řekl Joe Dante, je to velmi neobvyklé promítání. Obvykle se totiž nevracíte do archivu, nevytahujete věci z koše a neukazujete je se vším všudy i s těmi chybami. Ale právě k tomu došlo. No a diváci podle všeho byli spokojeni. Takže jestli se někdy dočkáme i této speciální reedice třeba na nějakém Blu-ray disku, nebo se to třeba dostane i do kin, no tak to zatím nevíme. Ale nebylo by to vůbec špatné do té doby, než přijdou zcela noví Gremlini.
1: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Dnes bych se chtěl vrátit k datu 6. května. V tento den oslavil 65 let George Clooney, svého času podle některých, hlavně dam, jeden z nejpřitažlivějších mužů planety, ale především skvělý herec a režisér. Kdo by to kdysi řekl do hvězdičky seriálu Pohotovost? Ale od té doby ušel George Clooney obrovský kus cesty. Narodil se v Kentucky, jeho tatínek byl televizní moderátor, teta zpěvačka a strýc herec, takže o jeho budoucích krocích bylo jasno. První herecké zkušenosti nabíral na začátku 80. let. Já teď nebudu řešit jeho seriálovou kariéru, zůstanu u filmu. Asi nejvýznamnější role, kterou na sebe poprvé upozornil, byla postava Seta Gecka v hororu Od soumraku do úsvitu.
2: And those sons of bitches are from it, then there has got to be a heaven, Jacob. There's got to be.
1: Následně přišel film Peacemaker, stal se Batmanem, ale další velký milník pro něj znamenala role v sérii Dannyho parťáci. Následně se postavil i za kameru. Jako režisér je podepsán pod 9 filmy. Stal se také tváří jedné firmy vyrábějící kávovary. No a jeho druhou manželkou je od roku 2014 britsko-libanonská právnička Amal Clooney. Společně založili nadaci, která pomáhá v boji proti porušování lidských práv po celém světě. No a v posledních letech je také ve sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Každopádně George Clooney mu přejeme všechno nej a za malou chviličku budeme přát ještě někomu.
0: Film Time. Na Rádio Čas.
3: Rádio Čas.

0: Radio Čas.
1: V tomto Film Timeu se chci zastavit ještě u jednoho herce, který slaví narozeniny v květnu, a zůstanu na domácí scéně. 16. oslaví 71 let Oldřich Kaiser. Legenda zábavných scének, mistr grimas a představitel mnoha kultovních rolí. Narodil se v Liberci, kde chodil do dramatického kroužku. Později studoval na herecké konzervatoři v Brně a divadelní fakultě AMU v Praze. Z počátku kariéry hrál převážně dramatické role. No ale v roce 85 nastoupil do divadla Y a koncem 70. let také utvořil legendární dvojici s Jiřím Lábusem.
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: V listopadu říkám.
3: No 17.
2: 17. no.
3: A kde?
2: Kde? No.
3: Na Al.
2: Na Al Jašce.
3: Ale prosím tebe.
1: Jeho komediální timing byl vždy dokonalý. Bohužel se nevyhnul problémům s alkoholem a párkrát absolvoval léčení. Získal několik filmových cen. Hned 4x to byl prestižní český lev. Ale že si na něj počkal. Poprvé to bylo až v roce 2016. No a naposledy loni za film Zahradníkův rok. A to ve filmu vůbec nepromluví. Až tak je Oldřich Kaiser dobrý herec. A my mu k narozeninám přejeme všechno nejlepší.
0: Film Time na Rádiu Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
9: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Rádio Čas.
1: Farma zvířat je slavný román spisovatele George Orwella z roku 1945. První filmové zpracování přišlo v roce 54. Dodnes asi nejznámější adaptace, ale zároveň díky jinému konci i trošku kontroverzní. No a aktuálně míří do kin nové animované zpracování. Režíroval jej Andy Serkis, známý jako Glam z Pána prstenů či César z Planety opic. A hlasově se na něm podíleli hvězdy jako Seth Rogen, Woody Harrelson nebo Glenn Close.
2: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
3: Tak jdem do boje!
2: Svoboda! Každý, kdo chodí po dvou, je náš nepřítel. Žádné zvíře se neobléká.
4: Buffy, co je? Jsme výstavní.
2: A všechna zvířata jsou si rovna.
1: Stejně jako v knižní předloze z roku 1945, i film sleduje skupinku zvířat na panské farmě, která se vzbouří proti svému lidskému majiteli s vidinou svobody a rovnosti. Revoluce se však postupně zvrhává v novou formu tyranie pod vedením prasat. Zatímco Orwellova kniha končí mrazivým zjištěním, že zvířata již nedokážou rozeznat prasata od lidí, filmové verze často volily nadějnější vyznění, aby byl film přístupnější širšímu publiku. Nové zpracování půjde více na ruku rodinám s dětmi, takže se nebojte klidně všichni vyrazit společně.
0: Film Time na Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Tak když spolu spíš.

0: Rádiu Čas.
1: Na závěr Filmtimeu tady mám tip na streamovací služby. Na Netflixu odstartovala druhá řada Kaštánka. Možná trošku dětinský název, ale rozhodně to dětem nepouštějte. Jedná se totiž o dost mrazivou detektivku ze severu. Žánr, který prostě Skandinávci umí. Vše dokazuje momentálně i velký úspěch jiné série, Harryho Hula. V Kaštánkovi na nás čeká ale úplně jiná parta detektivů. Podle všeho nás čeká opravdu velice mrazivá podívaná. I tentokrát je příběh inspirován knižní předlohou spisovatele Sørena Sveistrupa. K vidění je tato druhá série od 7. května na Netflixu. No a ode mě je to pro tento týden všechno. Takže já vám moc děkuju za přízeň a už teď se moc těším na další Filmtime.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.

0: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
2: Ale to není téma.
1: Ale nenudím tě, že?
2: Ne.
1: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
2: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe. David Koller.

0: jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
5: Ale to není téma.
4: Ale nenudím tě, že?
5: Ne.
4: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
5: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
2: Ale to není téma.
1: Ale nenudím tě, že
2: ne?
1: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
2: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Pak bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Není s ním spojený, takže ty jsi zívla, že? Ty jsi zívla a viděl jsem to jenom skrz nosní dírky, krásně jsi to zahrála. Já ti tleskám.
2: Ale to není téma.
1: Ale nenudím tě, že?
2: Ne.
1: Já úplně jsem se do toho takto a teď vidím. Bojuješ, já to znám.
2: To je jenom tou ranní hodinou. Tady si člověk nemůže ani zívnout mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: These beautiful things.
1: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujeme.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Radio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Час. Радио Час. Хіти, які мріють.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: And I'll write your name.
1: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
2: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
3: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
2: Třetí potom jako nemá názor.
3: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.